0: Noc plná hvězd.
1: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
2: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčí, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašli jsem, furt jsem nenacházel a teď jsem nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, prosím, teď mluvím takhle plynule, já jsem tenkrát říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane, to prostě jsem jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte na šroubu. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno nenašli.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravuřty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády. Hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byli knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií, a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čert aby se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si, plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny, žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

v ránu, infarkt srdce z marcipánu, úkol a v něm ani chybu, v akváriu zpívat rybu.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
2: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
1: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
2: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
1: Aha.
2: Pane, jak se reče?
1: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
2: Ten umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
1: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
2: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
1: Prosím?
2: Dělit s nikým.
1: A, teď nemusím. Už rozumím.
2: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název. Název.
1: No, to je název.
2: Hezký název.
1: Že jo?
2: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
1: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
2: To je poezie.
1: To je štěpný rým.
2: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
1: Ano, ano.
2: Ty jste myslivec, víte.
1: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
2: A čeho jako čeho?
1: Lidských duší.
2: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
1: Ne, prosím, to je jiný.
2: Srň je jiný než laň?
1: Ano.
2: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
1: No, já nevím, snad, jak myslíte.
2: Materníček nenávidí cis, tak to byste měl vědět. V jedné písničce jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice, on má rád tře, v okultonu, níž aspoň. Kde to jsme? Po lani nebo po srně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano. To nevadí, já to nepochopím, mně se zdá, že srň a laň, prosím. Leč tajde právě s jelenem po lánu s celerem.
1: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
2: A proč je tam ten lán s celený?
1: To, aby bylo jako dnešnější.
2: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
1: Břidlo.
2: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
1: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
2: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
1: No.
2: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lese. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
1: No je.
2: Muzikantsky by to byl dobrý fígl.
1: Ale, no, čistě.
2: A mrak pak. Mrak pak.
1: Ano.
2: Mrak pak. Je to?
1: To je mrak, to... mrak potom.
2: Já myslím, že je to jedno slovo. Stínuj ve mesi. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, nevocelej obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi.
1: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
2: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme, mladej pracovat.
1: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
2: Moc.
1: Co moc?
2: Se mi to líbí.
1: Tak, tak.
2: Výborná věcička. Tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, slova, slova. Hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vyť mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Geniální.
1: To tady jo.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: 19-letý Ukrajinec v roce 2020 v Praze téměř ubil člověka k smrti. Napadl nic netušícího muže, kterého pak na zemi zběsile kopal a doslova umlátil. Oběť přežila, ale ponese si doživotní následky. Brutální násilník byl zatčen a obviněn z pokusu o vraždu. Potud je to standard, řeklo by se. Jenže případ má velmi nestandardní vyústění. Justice tohoto agresivního Ukrajince překvapivě neposlala přímo do vazby, ale soudu stačil slib rodičů a jeho čestné slovo, že se nebude nikam vzdalovat. Ten však samozřejmě na nic nečekal a okamžitě utekl na Ukrajinu. Český stát se potom až po několika měsících rozoupal k evropskému zatykači a po dalších téměř 2 letech se ho podařilo vyslechnout takzvaně na dálku. Odsouzení při něm vzkázal, že do České republiky už nepřijede, neboť pomáhá ukrajinským vojákům a zároveň byl ustanoven opatrovníkem své babičky. Když ho soudy v nepřítomnosti odsoudili, a to považme pouze na 10 let, cítil se ještě ukřivděně a obrátil se na náš ústavní soud s tím, že byla pošlapána jeho práva. Ten musel konstatovat, že si překážky ve své účasti na soudním projednávání svým útěkem způsobil sám. Tak to vidíte, systém, který pustil člověka obviněného z pokusu o vraždu na svobodu na základě slibu, funguje bezchybně, bohužel však pouze pro vrahy a násilníky z Ukrajiny. Ponese někdo odpovědnost za to, že tato vražedná bestie unikla rukou justice české spravedlnosti?
1: Jo, pořád se něco děje.

0: noc s hvězdou.
1: Neříkali mu vždycky tak, až po jisté příhodě, ale ta byla tak divná, že přišla i do novin. Vlastně se jmenoval pan Heribert a křestním jménem svým nějak zcela neobyčejně, jenže už nevím jak. Pan Heribert byl lékařem, totiž, abych pravdu mluvil, on byl skutečně promován na doktora medicíny, ale neléčil pranikoho a praničeho. Sám by se byl musel přiznat, že od doby, kdy co student navštěvoval kliniky, neměl ani jediného nemocného pod rukama. A byl by se snad i ochotně k tomu přiznal, jen kdyby byl vůbec s někým mluvil. Ale byl to člověk prazvláštní. Doktor Heribert byl synem doktora Heriberta, velmi oblíbeného to druhdy lékaře Malostranského. Matka umřela záhy, otec umřel krátce před synovou promocí a zůstavil mu na Oujezdě jednopatrový domek. Snad také něco peněz, ale ne mnoho. V tom domku doktor Heribert junior sídlil. Dva přízemní krámky na ulici, pronajatý byt v prvním patře kupředu, nesli mu něco činže. On sám bydlel v prvním patře ve dvoře a k němu vedli přímo ze dvora schody zvláštní dřevěnou mříží hned dole u dvora uzavřené, takto nekryté. Jak to u něho v bytu vypadalo, nevím, ale že žil velmi jednoduše, vím. Jeden z obou krámků byl totiž hokynářský. Hokynářka pana doktora obsluhovala a její syn Josífek byl můj kamarád. Už jsme dávno, tuze dávno dokamarádili, stal se Josífek pak kočím u arcibiskupa a spišněl. Ale u něho jsem zvěděl, že pan doktor Heribert si vaří snídani sám, na oběd, že chodí do nějaké laciné jídelny na Starém Městě a večeři, že odbývá všelijak. Doktor Heribert mladší byl by měl po malé straně dosti přízně, kdyby byl chtěl. Po smrti otcově přenášeli churaví důvěru svou na něho, ale ať přišel chudý nebo bohatý, on nevyslyšel žádného a nešel nikam. Znenáhla tedy důvěra přestala, obyvatelé okolní začali ho považovat za něco takového, čemu se říká skažený student, a později se i posmívali. A doktor, ano, ani kočku bych mu nesvěřil. Doktora Heriberta podobalo se, přílišně se to netklo. Zdálo se, že vůbec o lidi nestojí. Nikoho nepozdravil, pozdraven nikomu neděkoval. Když šel po ulici, vypadalo to, jako když vichr svadlý list honí se matam. Byl postavy skoro malé. Podle nové míry měl jen asi tak půl druhého metru. A tu suchou postavičku svou kormidloval ulicí tak, aby byla od ostatních postav lidských vždy aspoň na dva kroky vzdálena. Odtud to zmítání. Modré jeho oko bylo jaksi plno ostychu, jako oko kopnutého psa. Tvář jeho byla světlohnědým vousem zarostlá. Zarostlá tvář, dle tehdejších náhledů, byla také něco zcela neslušného. V zimě, když měl na sobě šedivý mlynářský kalmuk, zapadala hlavička pod soukenou čepicí hluboko do límce z bavlněného astrachánu. A v letě, když měl šedivý, kostkovaný šat lehký, nebo ještě lehčí šat plátěný, kývala se nejistě, jakoby na slabé šťopce. V létě chodil již o čtvrté hodině raní do sadu na Mariánských hradbách a tu zasedl s knihou v ruce někam na nejodlehlejší lavici. Stalo se, že některý dobrosrdečný soused Malostranský si k němu přisedl a mluviti začal. Ale doktor Heribert vstal, sklapnul knihu a šel, neodvětiv ani slova. pak už ho nechali zcela. Ano, tak daleko to přivedl doktor Heribert, že vzdor tomu, že mu bylo teprve asi 40 let, nestarala se z malostranských panen o něho už ani jedna. Najednou se ale přihodilo něco, jak jsem řekl, až do novin to přišlo a o tom chci vypravovat. Byl překrásný den červnový, takový den, kdy se nám zdá, že úsměv nejvyšší spokojenosti rozkládá se po nebi, zemi i po tvářích všech lidí. A v den ten pohyboval se pozdě od půl dne nádherný pohřeb Oujezdem k bráně. Pochovávali pana Šepelera, radu Oučtárny zemské či stavovské, jak se tenkrát říkalo. Bůh nám to odpust, ale věru se zdálo, že i po tom pohřbu je rozestřen onen úsměv spokojený. Nejspokojenější byli asi praktikanti zemských úřadů, kteří pana radu na marách nesli. Nedali si to vzít. 2 dny byli v rozechvění a lítali z kanceláře do kanceláře. Teď šli hrdě a odměřeně pod nákladem svým, každý přesvědčen, že spočívají na něm zraky světa a že svět ten si šeptá, to jsou praktikanti stavovští. Spokojen byl dále dlouhý pan doktor Link, který po jen 8denní nemoci zesnulého pana rady byl od jeho vdovy obdržel 20 dukátů honoráře. Celá malá strana o tom věděla. Šel teď s hlavou trochu sklopenou, jako by přemýšlel. Spokojen byl soused ostrohradský řemenář a nejbližší příbuzný páně Radův. Zaživa ho sice pan strýček zanedbával, ale teď už věděl ostrohradský, že v kšaftu je mu přiřknuto 5 000 zlatých a několikrát již k Sládkovi panu Kejříkovi mezi průvodem se pronesl, předsměl dobré jádro. Ostrohradský šel hned za rakví a vedle něho obtloustlý, zdravotou svítící pan Kejřík, nejlepší a nejdůvěrnější přítel neboštíkův. Zrovna za těma dvěma šli pánové Kdojek, Mužík a Homan, vesměs radové zemské účtárny, ale co dohodnosti mladší než zesnulý Šepeler. Také ti byli patrně spokojeni. A musíme s bolestí říci, že ani paní Marie Šepelerová, sedící samotna v prvním fiak a Homan, vesměs radové zemské účtárny, ale co dohodnosti mladší než zesnulý Šepeler. Také ti byli patrně spokojeni. A musíme s bolestí říci, že ani paní Marie Šepelerová, sedící samotna v prvním fiagru, ne

soucitu tolika lidí, to lechtá. Pak také štíhlému jejímu vzrůstu slušely černé smuteční šaty zrovna roztomile a vždy trochu bledoučká její tvář výjímala se v rámci černého závoje zvláště pěkně. Jediný, kdo těžce nesl smrt páně Radovu a hluboce nepříjemného dojmu se nijak zbavit i nemohl, byl Sládek, pan Kejřík, posud mládenec a jak již praveno, nejlepší a nejdůvěrnější neboštíkův přítel. Bylať mu mladá vdova již včera zřejmě vyjádřila své očekávání, že se jí teď patřičně odmění za to, že mu už za živobytí svého manžela byla tak věrná. Když k němu soused Ostrohradský poprvé dnes pronesl své předsměl dobré jádro, odvětil pan Kejřík smutně: ba neměl, sic by byl vydržel díl. A pak Ostrohradskému více už ani neodpovídal. Průvod pomalu došel Oujezdské brány. Tenkrát ještě nebyla brána ta tak přefouknutí lehinka, jak je dnes. Vinula se těžkými hradbami, dva dlouhé, křivé a temné tunely stály za sebou, pravá předmluva k hrobům zábranským. Parádní pohřební vůz byl teď průvod předjel a zastavil u brány. Kněží se obrátili, mládenci spustili máry pomalu k zemi a začalo kropení. Pak kočové povytáhli pohyblivý podklad vozu a mládenci vyzdvihli rakev, aby jí dali na vůz. A teď se to stalo. Buď že byl na jedné straně nadbytek sil, nebo na obou stranách zcela stejná neobratnost, náhle rakev si jela uším koncem k zemi a víko s rachotem odskočilo. Mrtvola zůstala sice v rakvi, ale svezla se trochu do kolenou a pravá ruka se vymrštila přes rakev ven. Zděšení bylo všeobecné. Rázem nastalo ticho, že soused mohl slyšet tikot hodinek v sousedově kapse. Zraky všech se vpíjely v nehybnou tvář mrtvého Rady. A zrovna vedle rakve stál doktor Heribert. Byl se právě branou vracel z nějaké procházky, kormidloval mezi hromadou lidí sice sem a tam, ale náhle byl nucen zůstat stát zrovna za kněžími a teď byl šedivý jeho kabátek zrovna vedle černého rubáše Umrlcova. To trvalo okamžik. Jaksi mimovolně chopil se Heribert svislé ruky, snad aby ji zase v rakvi umístil, ale podržel ji v rukou svých, prsty ho nepokojně hrály a oči spočívaly pátravě na mrtvém obličeji před ním. Teď stáhl ruku a rozevřel víčko pravého Umrlcova oka. No, tak co pak je to? Houkl v tom Ostrohradský. Proč pak se to nespraví? Máme tak zůstat stát? Někteří mládenci vztahovali ruce. Pozor! Skříkl malý Heribert hlasem k neuvěření širokým a zvučným. Ten muž není mrtev. Nesmysl. Vy jste blázen, hučel pan doktor Link. No kde pak je policie? Volal do toho Ostrohradský. Na všech tvářích byl nejvyšší zmatek. Jen Sládek Kejřík rychle přistoupil ke klidnému Heribertovi. A co se má stát? Tázal se dychtivě. Není? Opravdu není mrtev? Není. Je jen strnulý. Teď ho rychle doneste někam do domu, ať zkusíme pomoci. No kdo pak je to? Ptal se Ostrohradský. I prý doktor. Doktor Kazisvět. Policie, policie, křičel řemenář, jimž byla náhle zalomcovala myšlenka na těch 5000. Doktor Kazisvět, opakovali páni Radové, kdo je kamužík. Ale již nesl obětovný přítel pan Kejřík s několika mládenci rakev

0: pomalu do vedlejšího hostince u Vápenice. Po ulici nastal hluk a povyk zrovna bouřlivý. Pohřební vůz obracel, fiakři obraceli, pan Radak Dojek zvolal, pojďme, vždyť se dovíme všechno, ale nikdo nevěděl, co má činit. Dobře, dobře, že jdete, pane komisaři, volal Ostrohradský na přicházejícího teď policejního úředníka. Děje se tu strašná, nedovolená komedie, prznění mrtvol za bílého dne před půl Prahou. A následoval komisaře dovnitř Vápenice. Doktor Link zmizel. Za chvilku už byl Ostrohradský zase venku. Za ním komisař. Rozejděte se, prosím, pravil k shromážením. Nikdo tam nesmí. Doktor Heribert tvrdí najisto, že přivede pana Radu k sobě. Paní Radová chtěla z kočáru ven, ale omdlela. No, radost může někdy i usmrtit. Teď vyšel chvatně pan Kejřík a přistoupil ke kočáru, kde se paničky s omdlelou paní Radovou obírali. Doveste jí pomalu domů, doma se vzkřísí, radil. Obrátil se, skočil do fiagru a odjel, kam ho doktor Heribert poslal. Vozy se rozjeli, truchlící rozešli. Ale oujezd byl u brány pořád pln lidí a policejní stráž musela před domem dbát pořádku. Vypravovali si v kupách nejdivnější věci. Hned jedni zlořečili doktoru Linkovi a vypravovali si o něm pomluvy. Hned zas jiní posmívali se Heribertovi. Občas se objevil spěchající pan Kejřík a prohodil něco se zářícím obličejem. Máme nejlepší naději. Už jsem sám cítil puls. Ten doktor čaruje. No dýchá, volal posledně všecek u vytržení a vrhnul sebou do připraveného fiagru, aby radostnou zprávu dovezl paní Radovi. Konečně pozdě na večer, již k 10. hodině, vynesli z Vápenice zakrytá nosítka. Po jedné straně šel doktor Heribert a pan Kejřík, po druhé straně komisař. Ale nebylo jediné malostranské hospody, kde by nebylo bývalo natlučeno až přes půlnoc. O ničem jiném se nemluvilo, než o vzkříšení pana Rady Šepelera a o doktoru Heribertovi. A mluvilo se zimnične. Ten umí víc, než co stojí v latinské kuchyni. No jak se člověk na něho podívá, tak to hned vidí. Už jeho otec byl výborný, výborný lékař. No to se dědí. No ale že nechce praktikovat. Vždyť ten by si musel stát jako nějaký dvorní rada. No, má si peníze, to je to. No a proč mu říkají doktor Kazisvět?
1: Kazisvět? Já to neslyšel.
0: No, dnes jsem to slyšel aspoň 100krát. Po 2 měsících úřadoval pan Rada Šepeler zas jako dřív. Pánbu na nebi a doktor Heribert na zemi, říkal. A jindy zas, Kejřík je diamant. Celé město mluvilo o doktoru Heribertovi. Noviny o něm psali nejspíš po celém světě. Malá strana byla pyšná, vypravovaly se věci podivné. Baroni, hrabata, knížata hleděli si prý získat doktora Heriberta za osobního lékaře, ba jistý vládnoucí král mu učinil návrh přímo neslýchaný. No vůbec co nejnalehavěji ucházeli se u něho všichni takoví, z jejich smrti by bylo mnoho lidí mělo radost, ale doktor Heribert byl jako zabedněn. Ba, vypravovalo se, že paní Radová mu nesla plný pytlík dukátů a že se k němu nikdy nedostala a naposled prý polil z pavlače vodou. Zas bylo vidět, že o lidi nestojí. Pozdravovali ho, on ale neděkoval nikdy. Jako dříve kormidloval ulicemi, a průsvitná, suchá jeho hlavička potřásala se bojácně jako chmíří. Nemocného nepřijal nikdy. Ale přece mu teď říkalo všeobecně doktor Kazisvět. Spadlo to jako s nebe. Víš, jsem ho neviděl přes 10 let. Ani nevím, žije-li. Jeho malý domek na Oujezdě stojí posud netknut. Musím se jednou poptat.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan.

pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký žev. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály. Koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápěče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem, má vnuk křídly a uletím všem.

já neprožil jsem zatím žádnou válku. Ale historie mě už taky honila v ulicích. A viděl jsem tanky nejen na přehlídce. A slyšel střelbu tam, kde den předtím zněl jen dě-

povzdechy a hlasy snílků hradby nerozboří. Lidé musí žít hold tak šťastně, jak to jde. Poučen četbou jsem se naučil, zuby zatínaje. Říkat si

těžko hledat bezvětří, kudy jít proti větru. Písničky zapadnou bez hluku dalších let. My, co jsme zatím nepoznali žádnou válku, musíme se dívat zpět.

Mariánským lázním v červnu. A červnu v Mariánských lázních. Řekl jsem tedy první věty a věnovali mi něco jistému místu a jisté době. A dokonce jistému místu v jisté době. Jako bych tím chtěl říci, že toto místo s tímto časem nějak souvisí. Ano, říkám to. Čím jsou mi tedy Mariánské lázně vždycky a čím pak zvláště v tomto rodícím se létě? Říká se o nich les ve městě a město v lese. Tím se naznačuje ono prorůstání jednoho v druhé, pronikání zeleně mezi budovy a ztrácení se budov v zeleni. A i když toto krásné a navíc přesné rčení zní jako slogan prospektu, je tu ještě jakási pravda zevnitř a uvnitř. Aspoň pro mne. Pro mne se toto město vznáší. Je v neustálém, i když mírném pohybu. Nesnažím se nic zahlédnout. Je to tady a já se tím nechám vždycky znovu jakoby zaskakovat, mást a šálit. Nejsem z těch, kdo chtějí chápat, rozumět a znát. Vím jen, že občas, náhle a vždycky nečekaně vypluje přede mnou strom nebo dům, nějaké sloupoví či průhled jinam. Nehledám je, nemám tu cíle, trasy, směry, program. Pohybuji se tu jako na jevišti, kde kdo si uvádí kulisy v pohyb, jehož smysl neznám. Mám rád, pokud smím zůstat u přirovnání s divadlem, slovo proměna. Kdysi to byl jeden z prostředků základních prvků toho, co bych nazval jevištní mágií. Proměna. Všechno je tady pro mne proměnou, a v modře nebe plují čluny střech a mraků. To, co je na nich krásné, netrvá. Vzdává se řadě proměn, která jim dává vlád a svítit, vracet se a mizet, a která dovoluje mně být účasten a bloudit. Jak říkávají pohlednice, celkový pohled, loď. Loď ve šťastném a majestátním pohybu. Věžičky, Řím si, sloupky balkonů, krajkový štuk. Nikdy nevím, co odkud uvidím. Nejsem si jist jediným z pohledů. Jdu tady posty a vidím poprvé. Dům jako prapor žlutobílých prů se rozevlál. Zavruli na okamžik oči a si uletí. Zavruje. A když je otevírám, dům je doopravdy pryč. Byl tu. Byl tu jen jednou a právě teď, ale možná, že se vrátí. I to se tady stává. Jdu tady o rok, o dva později, je ale noc. Dům je ve tmě a v jediném osvětleném okně docela nahoře, ve žlutém světle malé lampičky, se dívčí ruka chápe květin nebo knihy. Věnuji tedy toto vyprávění svým drahým lázním a jejich šálivosti, kterou se podobají snu. Co tu hledám? Proč se sem vracím? Mnozí se mne tak ptají, vycházejí se z vlastních pocitů, že v lázních vládne nuda, společenský život, příliš přísný řád či nutnost oblékat se do světlého a celá řada jiných dalších ještě horších neblahostí. Co tu tedy hledám? No zdraví, to především. Ale kromě toho, jak plyne čas se stále hlubší potřebou, tu hledám totéž, co hledám v lidech, v knížkách, ve všem. Hledám tu ticho. Ticho. A možnost zastavit se. Postát. Pobít. Nemířit od někud někam, nepočítat kroky, vteřiny, splněné úkoly a nová předsevzetí. A přitom, aby bylo jasno, pokládám za důležité i čas, i chůzi, hotovou práci a všechna, zvláště pak dobrá, předsevzetí. Leč právě proto dávám přednost všemu, co mne zastaví, položí na rameno uklidňující ruku a zbaví mne přízraku spěchu, nutností pouze zdánlivých a hrůzy, že to či ono nestihnu. Tak jsem tudy chodil a chodím. Rok za rokem tak tudy chodím a zastavuji se, když někdo z těch, kdo toto místo tvořili, kdo rok za rokem toto město tvoří, mi položí uklidňující ruku na rameno. A slyším srdce toho místa přeslat se tlouci.
a vidím plachtový června, plachtový dvojí zeleně, jasné zeleně trávníků a luk a temné zeleně lesů nad lodí v neustálém, i když mírném pohybu. Poslyš, slyším námitku. Co kdybys mluvil o těch, kdo tu byli, kteří tu jsou a kteří jedni s druhými dávají tomuto místu jeho povahu i tvář? Ano. Každý, kdo bude psát nebo vyprávět o tomto místě, začne od začátku. Ba ještě před ním, uprostřed bažin v neprostupných lesích, u těch, kdo tady zapalovali své milíře a první postřehli některé zvláštní síly zdejších vod. Budou dál vyprávět o mniších tepelského kláštera, o Karlu Kašparu Reitenbergerovi, jejich opatu, o nezadržitelném usilování doktora Néra. Sdělí nám data Václava Skalníka, toho Skalníka, který tu chodíval s Johannem Wolfgangem Goethem a který první věděl, tady na místě této rokle, kterou zasypeme, bude kolonáda a který rozhodnu vpak, kde budou parky a kde domy, dal místu jeho vzletný půdorys. Budou dál uvádět jména, data, údaje, to všechno přesné, prokazatelné. Uvedou fakta o pobývání Chopinově, o dalších velkých, slavných pobýváních a provedou vás všemi kouty i všemi léty tohoto místa odpovědněji a lépe, než bych mohl a chtěl já. Ale aniž bych to chtěl zlehčovat, toto je na dosah komukoli. A každý, jak říkám, to může lépe nebo hůře popsat. Ale může spisovatel, ptá se moudrý pan Sarojan, říci něco, co se už před ním neřeklo? Proč ne? Může říct tu trošku, kterou musí říct jen on, a nesejde na tom, jak malá je ta troška. Pamatujme si ta jeho dvě slova, může a musí. Jestliže někdo něco říci může, říci to musí. Tak každý se svou troškou bychom měli mířit k mlýnům, které tu stojí, stály, budou stát a které melou jistě, i když pomalu. A aby bylo jasno, jsou to lidské mlýny. A my, lidé, jsme odpovědní za jejich chod a za kvalitu mouky jimi umleté. Je naším dílem a bude naší stravou. Tak se snažme.

0: já na ní porybím.
1: Když zatoužím po obětí, jak zachová se muž,
0: vždyť obtiskneš mi růž.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V křehkém letadle z plátna a dřeva z Pardubic směrem do Prahy vyletěl před 115 lety muž Jan Kašpar. Po úspěšném přistání se tak jeho čin proměnil v symbol úspěchu, odvahy, improvizace a víry, že člověk dokáže vlastně změnit klidně celý svět. Evropou se v tu dobu projížděly první automobily, elektřina již pomalu začínala osvětlovat všechna města a noviny psaly de facto každou chvíli o nějakém novém technickém pokroku. Roku 1903 v Americe bratři Wrigleyové poprvé vzlétli do nebes a začali tak doslova éru létající horečky. Mezi nimi byl i mladý inženýr Jan Kašpar, rodák z Pardubic. Měl blízko k motorům, strojům a mechanice. Když pak poprvé viděl někde letadlo Louise Blériota, okamžitě si prý tuto hračku pro velké kluky zamiloval. Všechno začalo naprosto amatérsky. Na loukách, v kůlnách a provizorních hangárech. Motory se jim přehrývaly, vrtule praskaly a podvozek se po tvrdších přistáních většinou rozpadl. Nakonec se mu však podařilo, o čem snil, aby 13. května 1911 vstoupil do našich dějin. Poutavý příběh průkopníka českého letectví nám připomíná celý článek, který najdete pod nadpisem Jan Kašpar a krásná doba prvních českých křídel.
0: Na stránkách akademie
1: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info
3: Na dosmrti navždycky.

0: hvězdou.
1: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, až to bych nerad, jak si jde. Až chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, až to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To já znám, že... No jo, to se, o, buďte klidný. Jo. Jo, tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
2: Co? Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: No. Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co vám to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Jakou bokovku?
1: Bokovku, no. Paničku, bokem, tak.
2: Tak, jo, to mám.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. No. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša šá, až to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
3: No jo, to víte, že jo.
1: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodí hra taky šachy, je na šaší hra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápe to, ne?
2: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle
2: věci. No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
1: No, no, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
2: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte zájem.
2: To by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to... sát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že jo, to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
3: Chcete poradit, že jo?
2: Ano.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No, on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No, a ona má takovýho psa, víte. A psa, takovýho pejska má malýho, takhle malinkýho pejsa, tak má jednobarevnýho dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď

0: No, co vidí?
1: Hojte pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
0: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
0: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
0: No to je přímo geniální.
1: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Víte, tady to je ona tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, to je kus. Je to jako bíl, jako bíl.
0: Dost!
1: Vy můžete nechat.
2: Dášo!
0: Domů!
2: To je u vás mamlas, moula,
1: hašašíra.

0: žádnou hlavu.
1: Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky, whisky, Nancy, jo.
0: Každej fracek vojí zby všech 20, nad

0: svý jít od Nancy nemám šanci. A mý sliby jsou jen canci.
1: Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky, whisky, Nancy, jo.
0: Nehnu palcem, už nejsem tkalcem, stěžím.

nezalhávám, snad si spávám, celý týdny trávím s ní, mě jak štvanci, velí Nancy, však mý stezky léčí hezky. Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky, whisky, Nancy, jo. Ok, já vám lahví mávám, když nad tratí stoupá dým, zapomínám na bilanci, dokud v ranci šplou.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak jestli je to tvoje přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
2: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
1: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
2: No že?
1: No, jak si jí to řekl?
2: Řekl jsem, krása, krása.
1: Krása. A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
2: No řekl, nejsem hloupé.
1: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
2: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
1: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
2: No nějaký, ale jaký? No,
1: ten samý.
2: No jaký ten samý, když jsem ještě žádný nebyl.
1: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
2: A já?
1: No jak asi přemýšlej.
2: A jo, nosil bych bílý plášť.
1: Ale prosím tě.
2: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studujou tolik let?
1: Kvůli pláště.
2: No jistě, kvůli čemu jinému.
1: Tak kvůli plášti rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
2: Cože?
1: Kvůli titulu ty.
2: Kvůli tyhle tudle. To dávaj taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
1: Co?
2: Co? Ty tydly dáte.
1: Ty tydly dáte.
2: No ty tituluty, jak jsi říkal teďka.
1: Já jsem o žádných nemluvil.
2: Ne? A proč si to teda říkal?
1: Já jsem mluvil o titulu ty.
2: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
1: No, já ti nechci nic zapírat.
2: No to zapírat.
1: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu, 5 let studuješ a máš ho titul.
2: Já jsem z toho blázen, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
1: No 6, správně 6.
2: No. No a mám ho titul nakonec.
1: Titul mám.
2: Co?
1: No 6 let studuješ.

0: buduješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
2: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kulinní doktor.
1: No tak to je teda nejdřív ty dlináty a teď jsem doktor.
2: Že ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
2: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za ně.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám
2: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
2: No, svým způsobem no. Ano. No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
1: No?
2: A po letech, až bude ruka v rukávě, no, tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
1: No to bych ji radši řekl rovnou nějaký dobrý fort. Třeba o tom chlapu, jak se převlíčí.
2: No tak ten už vůbec ne, prosím.
0: Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
1: Dobře, tak já to tak udělám.
2: No, buď tahodnej.
1: Ale co když bude chtít ukázat v občanku?
2: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne?
2: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
2: No co já vím, možná na šestý, na sedmý, tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
2: Cože? Příslušnice?
1: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned na první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zeleny.
2: No. Všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušník.
1: A jak to mám poznat asi tak?
2: No měla například uniformu?
1: Neměla.
2: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda, proč teda měla tu pistoli?
2: Počkej,
1: měla pistoli. Má tu pistoli.
2: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví, jak za ní běželi ty dva příslušníci. Oni asi měli nějaký cvičení.
2: To je neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych jí odevzdala, až se sejdeme.
2: To je její aktovka?
1: No.
2: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
2: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakázal. No,
2: tak vidíš.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý tady.
2: Tady je zlato, drahý kamení,
1: zlato, šperky. Drahý kamení. To mám bohatou holku, vy? To si koupíme, družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys si vidět už dneska?
1: Já už se nemůžu dočkat, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
2: no určitě,
1: to bys, no to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
2: co
1: chytrý.
2: To je
1: ty
2: tohle? To, tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
2: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
2: No to se máš, to nemůžeš udělat.
1: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To. Protož
2: a kterýho chlapa?
1: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělám. Prásk a je to. Ty máš smůlu.
2: Proč bych měl smůlu?
1: No jo, Šimek Miloslav. Pod kamenem 10 Praha.
2: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprával, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče nějaký strašně chytrý, veď?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, veď?
1: Těším, strašně no. Se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dokáže.
1: Slavnější než ten doktor z titulu,
2: no, určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.

0: noc s hvězdou.
1: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodné, když vám nejprve ukáží svého datla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, 10, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak vrástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a postem. A už jako malé dítě, u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec. Jako kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných Friskyřicí, a tam by takhle furt rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal.
2: Oni dokonce nevím, jestli nějaký ty chlapečkové byli taky chrastitce, nebo nečo.
1: Promiňte mi moji slabost. A poprvé straně mi... Po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit čuláka. A se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Tak říkala teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo.

0: V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, ten tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech jako mě říkali, že jsem zázračný dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobí velice těžko, tak ono je furt v tahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohenloha, když táhli sluky, jenom když táhli, jinak jsem tam nechodil, pak ono se teďka ukázalo, jaký to byli premíci. No a potom už nastala ta chlopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo, já jsem mnohdy nejet, ne, že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně mi. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
1: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
0: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší do jako nerozdivočího pořádně a ono má potom podá jenom jedno vejce. A my jsme to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vidět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž pštrosí samice dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jen bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni a na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtal, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí. A jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, jsou krajináři. Ty malou vyhradně v noci vycházejí do polí. V noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já nebudu napodovat to, co slyším, ale výbrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičení. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějakého ptáka?
2: Vrána.
0: Vrána. Jo, vrán, to je takhle. Další. Tak.
2: Špaček.
0: Křivan. To je, pardon, jsem to smálem. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. Já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michale, absolutní klid.
1: Haf! Haf! Haf!
2: Je pátá ráno.
3: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery protiproudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes. I když naokolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Takhle se budu dívat, jak se bude klíkat. Já jsem obliče, u přítele Kasa, je zkrátí ven obliče. No, je, protože já to ano, prosím, vážená inspekce, já jsem Kasa. Ano, já jsem ho nepopravil, ale já ho nemůžu popravit, protože květina nefunguje. Tepelka se zasekla, tepelka nejde nahoru ani dolů a je mrcha. Nenadávej tepelce mrch. Já tady mám, to je mrch, který jsem pořádný stroj a bude po hlavu kratší, jen to pukne. A proč pak ty si ty dávně nechce dělat? To byla tvoje povinnost. No se smíme to ruský herci. Ale záleží, je to všechno ještě. No jo, no to je takový, to je taková hapina, tak se směje hebrejsku. A dobře, že to říká. Je proč pak si to jíte, ale nechci dělat. To byla tvoje povinnost. A proč pak jde nahoru tady toho dostrova, tam dvíli tady máme, nebo si tam nedoplával, nebo to lávní, co má pořádný, tak dělat takový situaci, aby se dostal představený. Když se mi zasekla čepelka, když kopil voditele a ostatní osazenstvo a poprava být má, ale nemůže být. Mluvíte si, řekne ono, Šlendrián, morgen, morgen, nurmi, houte, fágen, ale, hůnko, lejte. To se celý nemluv, my tady holandští.
2: Přesně to bych byl, no.
1: Povídám, když jsi ty defekty, ale to k čemu? Já to, já ti říkám, že ty, ty musí být k tomu to. Tak pojď se mě vysvětlit, co bys měl být, a ty všechna bátu, nebo já nevím co, nebo tak ono se nevyvážu takhle okliku. Já byla bátu, tak to mě taky nesplatilo tam okolí. Kdyby ty byl, jo, slovo tady jsme. Ty jsi tady dávno nemusel být. Já si bych tady nemusel být. Ty tady opravdu dávno nemusel být, ale nebudu bych k tomu, ale kdyby si si byl k tomu, kdyby si si byl k tomu, tak já jsem tady nemusel být, protože jsme už dávno potravili. To odkládáš teda svou dobu. Já jsem dávno tady nemohl být prach a pokrel, já jsem mohl být dávno potrvném, tady někde jsem mohl vyklíčit znovu v hostinkách, nebo v nějaký pěstinice, nebo takhle. 25 let tady činím, kvůli na hodky, nepopravenej jsem, celý živej, celý klištej, celý omrzelej. Já bych svítý zim nechtěl být, se pokud akra mej, nevyplatný, nevyplatný, kvůli ve dnáraně bezce, a že ty si blázen touky dalám. Jak to je tak blázen? Já jsem vlastně popravený člověk. Já jsem vám to je. Když to nemůže jít, ale já jsem tady. Myslím, že to je příjemný, když já mám být na to, já matka stěžovala mateční stížnu. To já jsem podal, mateční stížnu jsem podal, a oni mi řekli, ne, víte, se přítavím tvůj, a na to je trest smrtí. Máte štěstí, že jste neřekli, byli byste odpoutenej dva na ostrov a poprava a na vejvan vytvíř, když jsi si řekl, tejze, to nebyl zanedbal. To pak tu dva život odle to, když jsi vlastně mrtvej a to bude se to žije, když mě brzí starci.
3: Koukej, buď rád, proč jsi živej, když já to mám rád, to jíš dolej za člověkem, ale abych člověka popravil, to ne.
1: Teď nakoukanej, nebo to mi stojí,
3: ale prosím.
1: Člověk není člověk, to kamarád myslí, si máš kamaráda, kamarád tě popraví, o hlavu tě zkrátí, lepeš se, kamarád odmítne. Takovej kousek, jako je hlava, to nějakou 40 centimetrů. No, ať mám tedy,
3: no máš bako. Půl metru,
1: no a kvůli to musím narozbit kamaráci. Není hoši, když se to toukají vaše smutá, podívejte, do toho nejde. Podívejte, je to rozdaví celá ta dílečína. Za to tahám, jak si se toukám, nespadne, houzi na tom rozkou, na hlíčejníci. Podívejte, jak si mluví, když mluví tady, na hlíče to vyšší.
4: Počkej, času. Až budu popravený, můžeš koulet mou hlavou.
5: Dáme to nahoru, půjčeme to, když si to nikdo nevšimne. Bude to zase festo.
4: Teď co mlítáš, teď chceš tam, co? Tak honem, připrav to. Dej mi tam hlavu, ať to lítá, já to musí být ta. ale tady nesmím být. Pro pána králiče, prosím, počkej.
5: Chcete, mě nebude učit potravu.
4: Opravdu,
5: popravdu.
4: Měl, musím.
5: No tak, teda musím, ne? A to nejde tak rychle, to jsou si taky formality, ne? Já ti musím odstříhat hlavu.
4: Dneska se to bych nejstříhal, teď odstříhají potom. Můžeš potom stříhat se strancou masínkou, můžeš si odstříhat do hola a já ti nevynadal.
5: Ale co se to vypadá, to já ti můžu přeštěm.
4: Ty co by ti kouzlo po vlase, tak má připelka kouzna, zradí se to. Ty se to může dokonce i zadrýt, to není žádná, ale já se taková poprava. Je život to nebezpečná, ne?
5: A na poslední cení, jak můžu dát dobrý, a se dívím na tom, že to ještě nikdo neudělal.
4: Protože poslední cení to musí respektovat,
5: a ty ty zrovna. Že to žít tak na živu, a že právě poslední cení, aby se poprava nekonala. A když je každý dobrý, tak ti to udělá.
4: Ne, to by byl, to tak dobrý, tak je tak.
5: Ne, no, to je dobrý,
4: tak musí být tak. Mě nadávej mě. No nebreč, Ano, tak koukejte, no nebreč. No nerozčilujte, no. Ty to nic není na tom, no boží. No nebreč. A nejde špagátek, ostříš, nebojí, hlavíčka, ulítne, no a půjdeš domů a budeš tady sám, budeš si veselo. No.
5: To je to, veďte, no.
4: Kdo tě bude potom uklízet?
5: No,
4: ať to se nějak udělá, boží můj. A potom mám, já vůbec zaručený, jaký čistý, že mě nebude chodit strach.
5: No,
4: tak, no, a když by si náhodou...

0: když jsme kamarádi, no tak zastrašit, ona to mě nedá žádnou. Tak já jen zase teď koukám, ty opravdu zatvíří slíha, já tě budu muset popravit. No, no, to vidíš, konečně ho zvíčilo, tak pojďte. Jak se tam dává? Já mám, mě řekni, odkej, půjdeš se mnou. Počkej, nech mě tady, tam mě přihled, odkej. Potom bych se musí vydat na popravičku. To je formalita. Ano, no, no, tak to je. Formalitu, prosím, to já... Nemůžu. Já mám všechno pravou právo na doutek rynu, na doutek, na posilněné. Já mi pozíte na pravdě, já mi musím dát rynu. Kde já se teď rynu, nechce.
1: Poslouchte, i ty ulitníku, to tady vidím, ty jsi tam zatlouk pod tu cepelku hřeb, ty jsi tam dal hřeb, no tak
2: zkusme.
1: Tak tohle ty mě děláš, tak ona fungovala a ty si 25 let,
2: to já tak nenechám. Teď jde s tím pravidlo?
1: Plavím se do města rozumí, plavají z níku a tam tedy plavím. Jo, co budu chtě dělat? A já jsem dostanu nový stroj a tady se na to podíval, abych nebyl mohla ukrat.
2: Dobře, ale já se plavím s tebou a já tě upozorním, že já si vyžádám revizi tvýho procesu.
1: No, abych já popravoval nevinnýho člověka.
2: No a oni si pak představili ten dvor a jdou do toho města a tam se to děje dál, to už vám to nemůžeme dělat, protože to bychom to byli moc dlouho a mimo to bychom dostali moc lidi a mimo to je to v divadle a mimo to a tak dále a nic že. Jako ta končí jednotka první síle, to zvláštní číslo, no zvláštní, se sílí,

Kam hlavu spletu svět, mně zdá se bude patřit rázem. Až si najdu blízkou duši, duši, které tělo sluší, nedočkavé jako jarní zem.

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si hned přinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko, ty hraj.

před děvčaty Střebové, chlubil jsem se silou, pozvedl jsem Praže znače, že vezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzeum.

0: Noc plná hvězd.
1: Mě to mrzí, že nevystupuju s tím v televizi, protože ten pohled na mě je tak zoufalej. Ale já jsem skutečně se pokusil o lyžařský sport. Byl jsem vyvezen na lanovku, lanovkou nahoru. Takhle, já jsem dostal od matky větrovku. V takovou pobráchovi menší, jo, z toho. A navíc jsem měl ještě šponovky a to jsem vůbec netušil, proč šponovky od čeho nesou své jméno. Protože šponovky to mě jako připadalo, že by to mělo přiléhat na nohy. Já když jsem byl pod cizovku, tak ještě zbytek jsem měl nahoře, to vlálo za mnou. To byly jako ty šponovky, jak se dřív nosili, jako ty skutečně jako když člověk, aby teda bylo jako vidět, že skutečně tedy má našponovací kalhoty. A já jsem takhle vyšplhal na tu sjezdovku, rozbil jsem teda ten výtah z toho, to už jsem předeslal. A teď jsem se spustil dolů, jo. A teď si představte, když se řítím takhle dolů mezi těma pádama, tak najednou vidím nade mnou laviny. Stále jakhle koukali. Teď to zjištění, teď já se otočil na ně a teď je vidím, jak oni takhle po sobě. Teď se po sobě dívají tadyhle z toho. Ta hrůza teď do sebe takhle vráže ramenem jako jo, ten tady už byl? Nebyl, tak za ním, teď se valili z toho. Teď některý z nich vytahovali fotku, říkali, toho vůbec neznám, za ním. Teď já to mydlil z toho kopce dolů, že z toho, teď ty Kristiánovi zatáčky, no mě to bylo jedno. Já cestou ztratil jednu lyži, já na tý jedný, jo. Ty lidi mysleli, že jsem nějaký, že jsem, já byl jak artista na tom, skutečně teda já přestupám. Teď jsem mezi těma stromama kličkoval, říkal jsem, ztratím se jim, že ho zblbnou, jde pak oni za mnou, furt. Oni mě zasypali, já ležel úplně mraženej tadyhle v tom, teď to. A najednou představte si, o to jsou ty psi, takový ty Bernardíni, jak jsou. Ty já úplně miluju, ty najednou kolem cítím takový ťapání, ty rajtovali tadyhle. Teď měli takový ty soudky na krku, takový ty sympatický, jak mají v tom léky. Teď oni jak vždycky, jak dojde k takovýmhlemu neštěstí nějaký, oni hned se začnou o sebe třít tadyhle těma kožichama, že z toho, aby se zahřáli, teď ty kladný i ty záporný chlupy, teď se nabuděj tadyhle. Teď oni celý rozehřátý, oni vletějí do toho sněhu, teď úplně protajou k tomu nešťastníčkovi. To bylo ke mně tadyhle, že z toho, teď vytáhli jazyk tadyhle, teď na to měli jako filcovej futrál, ten sundali tady z toho. Teď mě oblízli, jo, z toho. Nalili mi skleničku šup do hlavy, pane. Je to, neskoušejte tohle, to nikdy, to neskoušejte na malý fatře, protože tam vám pošlou takhle malinkýho pejska s takhle malým panáčkem. Ne, on má radost, že vás našel, on je odvázanej, dá si toho panáka sám, aby ho ještě na saník musíte otáhnout na boudu.

jen skrze pěnu piva, od mnoha lidí bývá veleben a ctěn. Světlivý jsem snadný a ani trochu vadný, vždy mývá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

neptej se, stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad,

0: námi půjdeme a milost nad námi. Přes rokle výmoly, přes jámy půjdeme.
1: Noc s hvězdou.
2: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Kdy si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. ne protože se říká obzírati. Ale nebe, to kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si, vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
3: Ne. Ne, pokrývač.
2: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořil jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav ve stíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě volání. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, jel v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt? Zadřel písty prvináčkem. Monterovi opravně nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to...
4: No dovolte, vždyť je jenom jedna.
2: Některé výstřelky musíme skutečně vymítit v zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. Aby spousta žen nemohla pracovat na dvě směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí. Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor. Ano. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Tady Hvězda.
0: Bezpečně za starým dobrým světem.
2: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: 19-letý Ukrajinec v roce 2020 v Praze téměř ubil člověka k smrti. Napadl nic netušícího muže, kterého pak na zemi zběsile kopal a doslova umlátil. Oběť přežila, ale ponese si doživotní následky. Brutální násilník byl zatčen a obviněn z pokusu o vraždu. Potud je to standard, řeklo by se, jenže... Jenže případ má velmi nestandardní vyústění. Justice tohoto agresivního Ukrajince překvapivě neposlala přímo do vazby, ale soudu stačil slib rodičů a jeho čestné slovo, že se nebude nikam vzdalovat. Ten však samozřejmě na nic nečekal a okamžitě utekl na Ukrajinu. Český stát se potom až po několika měsících rozoupal k evropskému zatykači a po dalších téměř 2 letech se ho podařilo vyslechnout takzvaně na dálku. Odsouzení při něm vzkázal, že do České republiky už nepřijede, neboť pomáhá ukrajinským vojákům a zároveň byl ustanoven opatrovníkem své babičky. Když ho soudy v nepřítomnosti odsoudili, a to považme pouze na 10 let, cítil se ještě ukřivděně a obrátil se na náš ústavní soud s tím, že byla pošlapána jeho práva. Ten musel konstatovat, že si překážky ve své účasti na soudním projednávání svým útěkem způsobil sám. Tak to vidíte, systém, který pustil člověka obviněného z pokusu o vraždu na svobodu na základě slibu, funguje bezchybně, bohužel však pouze pro vrahy a násilníky z Ukrajiny. Ponese někdo odpovědnost za to, že tato vražedná bestie unikla rukou justice české spravedlnosti? Při projevu na oslavách dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl, nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu. Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 tisíce zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: jsem spáchal hřích.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít s krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Haló, haló. Račte si zapamatovat i laskavě následující firmy, které vás obslouží prvotřídním a kvalitním zbožím a berte v úvahu, že laciná věc je drahá, neboť nerozhoduje láce, ale kvalita zboží. Předně dovolujeme si vás upozornit, že firma Albrecht Královské vinohrady Jugoslávská 16 vypracuje vaše fotosnímky prvotřídně. Použijte sběrných schránek u východu umístěný. Dámy, které hodlají si koupit koupací oděv, ať nezapomenou, že náročná žena používá jen koupacího oděvu Josma. Otcové rodin nech doma připomenou, že jedině vomáčková káva jest naše káva. Hospodinky, uvědomte si, že není mídlo jako mídlo pro ten život zdejší. Helada je ze všech mídel nejmídlovatěj.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
4: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí.

srdce nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: tajů, jsem žena, která ví. A proto tady hraju.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Je 7.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

zbytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach, země, která skrývá zlatej prach.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V křehkém letadle z plátna a dřeva z Pardubic směrem do Prahy vyletěl před 115 lety muž Jan Kašpar. Po úspěšném přistání se tak jeho čin proměnil v symbol úspěchu, odvahy, improvizace a víry, že člověk dokáže vlastně změnit klidně celý svět. Evropou se v tu dobu projížděly první automobily, elektřina již pomalu začínala osvětlovat všechna města a noviny psaly de facto každou chvíli o nějakém novém technickém pokroku. Roku 1903 v Americe bratři Wrigleyové poprvé vzlétli do nebes a začali tak doslova éru létající horečky. Mezi nimi byl i mladý inženýr Jan Kašpar, rodák z Pardubic. Měl blízko k motorům, strojům a mechanice. Když pak poprvé viděl někde letadlo Louise Blériota, okamžitě si prý tuto hračku pro velké kluky zamiloval. Všechno začalo naprosto amatérsky. Na loukách, v kůlnách a provizorních hangárech. Motory se jim přehrývaly, vrtule praskaly a podvozek se po tvrdších přistáních většinou rozpadl. Nakonec se mu však podařilo, o čem snil, aby 13. května 1911 vstoupil do našich dějin. Poutavý příběh průkopníka českého letectví nám připomíná celý článek, který najdete pod nadpisem Jan Kašpar a krásná doba prvních českých křídel.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

prodírá se dobou sichravou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Volmavou pod mostem hledá

beze svědků práva zbavený, stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhem.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spísou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není to, já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku. A pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

městě se procházívá. Je tam na rohu maličký zapadlý hračkářský krám. Ale já dnes nechci hračku ti dát, ani kočárek,

herec, já nejsem žádnej sportovec, jen slyšte kloubů revmatický zvuk. Mě doprovází z vejletu jen rachot mýho skeletu, už dávno nejsem prostě kluk jak Bůh.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6 večer.

co přivede mě do neštěstí. Jsi záludná luna v první čtvrti,

0: začala osmáraní.
1: Stanice Hvězda.
2: Dneska poslední si už

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Pravda si někdy dává na čas, ale nakonec se ukáže na světlo boží, jak ukazuje i aktuální panika kolem hantaviru. Viru, který sice už dávno známe, ale stejně jsme ochotni naskakovat znovu a znovu na nové mediální titulky a chaotické reakce. Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová to však právě propíchla. Spojené státy podle ní financovaly na 120 biologických laboratoří v zahraničí a jen z toho například 40 přímo na Ukrajině. Začátkem týdne se přidal i Donald Trump, když řekl, že covidismus byla, citujme, velká lež. Globalisté nás ostatně informovali, že propukne takzvaná myší pandemie už v roce 1998, kdy po této stopě šli agenti Fox Mulder a Dana Scaliová v seriálu Akta X. A co nás čeká dál? Ptáci, hlodavci nebo přímo mimozemšťané? Buďme tedy prosím na takové zmanipulované útoky připraveni a nenechme se hned spanikařit. Více o tom píše v novém článku Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info.

Láhev se vrací, jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ten ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma i na venek.

0: doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Julián je mužem šetrným. Přitom je vlastníkem svalnaté postavy, tak říkajíc chlap jako hora, že by mohl skály prodávat. Letos byl na dovolené u moře. Stálo ho to hříšné peníze, přestože cestoval s čedokem a na lodi. Celou cestu nadával a láteřil, jak je taková dovolená drahá. Když konečně loď doplula do přístavu, Julián spatřil z vody vylézati potápěče. Tu se rozčilil a zvolal. To mi neřekli, že se to dá jít pěšky.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Tak se nám zdá, vážení posluchači, že jste ještě nikdy nedělali rybu pečenou se sírem.
2: A to je chyba, protože to je jídlo přímo pro hrabata a lordy, takže vám teď poradíme, jak si z platu, který máte vy, levně opatřit pocit lorda.
1: Co k tomu potřebujeme?
2: Za prvé si koupíte rybu.
1: Rybu.
2: Sortiment ryb v bohatě zásobených prodejnách našeho obchodu je přímo nepřeberný. Ovšem, kdyby se náhodou vyskytl drobný přechodní nedostatek ryb, můžete vzít udici a červa a ryby nachytat.
1: Ano, ryby se dají nachytat. Každý se nachytat nedá, ale ryby jo.
2: Sojový olej se nedá nachytat, ten si musíte koupit.
1: No pochopitelně, kdo by taky pěstoval doma soju a lisoval z ní olej, že?
2: A taky sír musíte koupit. Na kilo ryb 20 deka síra, pikantního a no, čím tvrdší, tím lepší.
1: Jo, a špetka soli a špetka pepře.
2: Je třeba. Musíte všecko brát se špetkou soli, cum grano salis, že ano. Rybu nakrajte, osolíte, opepříte a popečete na sojovém oleji v troubě asi 15 minut.
1: S hlavou nebo bez hlavy?
2: No bez hlavy, všecko bez hlavy.
1: To je pravda, ještě rybu
2: bez hlavy.
1: Můžete péct naprosto bez hlavy, tolik věcí se tak dělá,
2: ovšem,
1: že?
2: Ovšem, je řízek, svíčka.
1: Ano, ano.
2: A jiný věci, hlava není zapotřeby, hlava je pro kočku nebo do polívky.
1: Po čtvrt hodince posypete rybu strouhaným sírem, dáte do péci, aby se sír rozpustil a mírně přisnědl.
2: Ano, a pak dáte rybu na stůl, tedy českou rybu na český
1: stůl.
2: Ano, ha, a budete se divit.
1: To se budete divit, jak je to náramná věc.
2: Bez hlava.
3: Uměli to, že? A jak umí, i my to umíme.
4: My to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Aj, to bych já chtěl znát.

0: je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Je konec sezóny a párkař spí, je konec sezóny, nastydlí. Včerejší fazóny jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byly pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu, příslip tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil. Mi září vzdalo, jak je to všechno pryč, a nebylo to málo. Otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami, včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají od nechtěných dětí.

sezónou, v níž se netleskalo, teď ze slov vane chlad a vítr z polí za dveřmi listopad a celé tělo bolí, byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: ať jedem kamkoliv, nám se dnes podolí narodil kluk jako Bůh.
1: Stanice Hvězda.

cimbuří se sklání. Kde máte kolty, kovbojové těští? Ech, třesky, plesky, točíme desky. Třesky, plesky, točíme desky.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V křehkém letadle z plátna a dřeva z Pardubic směrem do Prahy vyletěl před 115 lety muž Jan Kašpar. Po úspěšném přistání se tak jeho čin proměnil v symbol úspěchu, odvahy, improvizace a víry, že člověk dokáže vlastně změnit klidně celý svět. Evropou se v tu dobu projížděly první automobily, elektřina již pomalu začínala osvětlovat všechna města a noviny psaly de facto každou chvíli o nějakém novém technickém pokroku. Roku 1903 v Americe bratři Wrigleyové poprvé vzlétli do nebes a začali tak doslova éru létající horečky. Mezi nimi byl i mladý inženýr Jan Kašpar, rodák z Pardubic. Měl blízko k motorům, strojům a mechanice. Když pak poprvé viděl někde letadlo Louise Blériota, okamžitě si prý tuto hračku pro velké kluky zamiloval. Všechno začalo naprosto amatérsky. Na loukách, v kůlnách a provizorních hangárech. Motory se jim přehrývaly, vrtule praskaly a podvozek se po tvrdších přistáních většinou rozpadl. Nakonec se mu však podařilo, o čem snil, aby 13. května 1911 vstoupil do našich dějin. Poutavý příběh průkopníka českého letectví nám připomíná celý článek, který najdete pod nadpisem Jan Kašpar a krásná doba prvních českých křídel.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, i celý roztrhaný, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

města dusí věčný stín. Těsno je, až mrazí asfalt místo kopretin. Není slyšet sedmihláska podél šedých cest. Jaký div,

nejlepší, kde bych já ti byla blíž. Já však vím, že jsou tam místa zaslíbený kout, kde si můžem zjasna čista volně vydechnout, kde tě nic nebolí a kde není svát.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Ztráta času.
2: A toho máme všichni málo.
1: A mimo to jsem rád pánem svého času, proto...
2: Musíte mít velmi přesné hodinky, to je poenta, že?
1: Tak, jsem rád, že vás to nepřekvapuje.
2: Víc by mě překvapilo, kdybyste je neměli. Jak jinak byste mohl tak vzorně hospodařit s časem?
1: Abych vás nesklamal v očekávání a také nezdržoval, řeknu vám rovnou, že mám hodinky prim, které jdou přesně vždy a všude.
2: A jsou velmi elegantní, jak vidím.
1: To mám jedny ještě hezčí, do společnosti. Moje, zkrátka ta moje, má taky dvoje. Jedny sportovní a jedny večerní prýmky zlacené.
2: A jedny prýma kuchyňské.
1: Správně kuchyňské, do kterých jsou zabudovány signální minutky, aby jídlo bylo včas, ale zase ne moc brzy, dovařené, ale nerozvařené, dopečené, ale nespálené, a já nedopálený.
2: Prostě máte všechno akorát, protože všechny hodiny vám jdou taky akorát.
1: Všechny hodiny prim jdou akorát.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

tam dojdu se svým klukem, už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne šatlá přitom ty své nesmysly. Klíp po stelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

Casey mu se zdá, že snad ho klame zrak. Na kolejích stojí před ním mrtvý vlak. Topič křičí, Casey, není vyhnutí. Honem vyskoč, než nás peklo pohltí.

Voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

a proč tu je a proč to moře mokré? Ach, proč to moře mokré je? Proč voda je vždy H2O? Proč vpravo není nalevo? Proč každá žoužel duši má? Diví se trpí.

pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra, pra, ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je klidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví starý, udivený trilobit.

0: hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes. I když na oko lžou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý Votoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde si žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tamtěch let jsou vidět už jenom

0: hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
1: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Konec starostí a konec práce s praním znamená mít doma dobrou pračku a ždímačku. V prodejnách Jednota mají bohatý výběr. Pračky i ždímačky mají pěkný vzhled, nezaberou mnoho místa a praní s nimi bude vám proti dřívějšku opravdovou hračkou. Škoda každého dne, kdy jste ještě bez pračky a ždímačky. Poznáte nejlépe, že pohodlně, rychle, bez dřiny vyperete a vyždímáte prádlo na pračce a ždímačce z prodejny Jednota.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

chvíli pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včas.

že nic nevím, no přesně jako na hlavu padli. Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální change,

klama, jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená. Kolejnic tom, gom, gom.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží s

kraj rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný stón, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný stón.

Tak a my na stanici Hvězda pokračujeme stále dál. Je 14. května, doufám, že jste poledne přežili úplně krásně ve zdraví. Začíná nám i krásné víkendové slunečné počasí. No a my si budeme pouštět dál písničky, ale hlavně důležitá věc. Hned po 13. hodině máme tady novinku, a to komentář Michala Svatuše speciálně pro Hvězdu. Tak si na ní počkejte.

0: Je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Přináším vám dnes první komentář. Jsem Gargamel. Jak jistě všichni víte, právě probíhá zuřivá hádka mezi prezidentem Petrem Pavlem a parlamentní opozicí na jedné straně a ministrem zahraničí Petrem Macinkou a předsedou vlády Andrejem Babišem a dalšími vládními stranami na straně druhé, aby Petr Pavel vedl českou státní delegaci na summit Atlantické aliance v turecké Ankaře. Proč však Petr Pavel tak vehementně trvá na to, aby delegaci do Ankary vedl, je na nejvíc zajímavé. Na tomto summitu NATO se totiž bude rozhodovat o povinnosti všech zemí evropské části Severoatlantické aliance platit Ukrajině další miliardy nad rámec všech miliard, které dostala, a to každý rok. Bude se platit 0,25% HDP navíc každý rok. Co to pro Českou republiku znamená? Platit 22,5 miliardy CZK českých korun Ukrajině každý rok. To se bude schvalovat. Co je to 22,5 miliardy korun pro Českou republiku, je velmi zajímavé. Jednak to představuje 7% všech plateb České republiky ze státního rozpočtu na české školství. České školství je mimořádně podfinancované. Vláda na něj vydává jenom 4,4% českého HDP, kdežto běžně ve světě, ve vyspělém světě, se vydává 5,8%. Pokud bychom tedy zvýšili o 7% výdaje na české školství, bylo by nám lépe. Zároveň český rozpočet je v deficitu 330 miliard korun, tedy pokud bychom ty peníze ušetřili, ušetříme 7% dluhů. Jak vidíte tedy, Petr Pavel se vehementně domáhá cesty do Ankary na summit NATO, aby tam vedl delegaci, zřejmě z důvodu, aby se Česká republika dále platila Ukrajině nové a nové miliardy. Protože Andrej Babiš, kdybyž tam pojede s Macinkou, tak pravděpodobně tuto platbu opět zastaví a Česká republika ji platit nebude. Čili není to nějaký spor osobností o to, kdo tam pojede, kdo tam povede, je to čistě spor o peníze. A veškeré podrobnosti najdete na webu michalapetr.com. Děkuji vám za pozornost.
1: To stojí za úvahu.
0: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá malej Pepíček. Tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tygru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem. Já už jsem dlouho žádného tygra neviděl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: a dík a duben.
1: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.

Kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty. Kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým portrétem

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nade vše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: No vidíš, a je po mně.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek zdola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá?

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nezdravé otužování. Náš starodávný dědeček se každé ráno vlévá do vany se studenou vodou a setrvá v ní 3 hodiny. Dá se to nazvat zdravým otužováním? To není zdravé otužování. Nachladne se a zemře. Dědečku, vylez z vany. Nachladneš se a zemřeš. Dědeček vylezl z vany. Nachladl se a zemřel.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Posluchači, my jsme zjistili, že vy nevíte, k čemu je vitamin A. No to je tedy přímo žinantní.
2: No ano, vitamin A přece. Vitamin A je jeden z mála vitaminů, kterým je obohacena sana, rodná sestra másla. Tupí, jak víte, nemají zpravidla vitaminy, ale sana jo.
1: Sana jo, sana, sana jo, sana, sana jo.
2: To je nějaká japonská písnička, sana jo, sana jo.
1: Ne, ty hanácky, sana jo, sana aha. Jo, sana jo. Sana je hodnotná právě proto, proč je pro vě hodnotná sana?
2: Že ano, sana je, protože obsahuje 7500 jednotek vzrůstového vitaminu A.
1: Jak to vzrůstového, tážete se, já no, odpovídám. Ovšem, že vzrůstového.
2: Ovšem.
1: Při jeho nedostatku opravdu ustává vzrůst dětí.
2: Přijdete třeba na úřad a tam jste takhle malinký.
1: No, takhle.
2: Takhle
1: jak?
2: Malinký.
1: Takhle, jo.
2: A říkáte si, jak to, že jsem takhle malinký tady, když ze mě pochází všechna moc ve státě.
1: Ale vysvětlení je na snadě. Vy máte málo vitaminu A.
2: Ano, máte málo vzrůstového vitaminu A, proto jste takhle malinký. Vyměňte však živočišné tuky za rostlinné oleje či za sanu, rodnou sestru másla.
1: Až přijdete na úřad, potom, podruhé, už vám nebude chybět vzrůstavý vitamin A, už nebudete takhle malinký, naopak bacíte do stolu a všecko bude lítat.
2: Ano, všecko bude lítat, ale chce to sana jo,
1: sana, sana jo, sana jo,
2: sana jo.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.

0: Stanice Hvězda.
1: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě,

už je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká plak. Složitě žijem, žijem složitě, složitě žijem, žijem složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

0: jasno.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: O otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Přináším vám dnes první komentář. Jsem Gargamel. Jak jistě všichni víte, právě probíhá zuřivá hádka mezi prezidentem Petrem Pavlem a parlamentní opozicí na jedné straně a ministrem zahraničí Petrem Macinkou a předsedou vlády Andrejem Babišem a dalšími vládními stranami na straně druhé, aby Petr Pavel vedl českou státní delegaci na summit Atlantické aliance v turecké Ankaře. Proč však Petr Pavel tak vehementně trvá na to, aby delegaci do Ankary vedl, je nanejvýš zajímavé. Na tomto summitu NATO se totiž bude rozhodovat o povinnosti všech zemí evropské části Severoatlantické aliance platit Ukrajině další miliardy nad rámec všech miliard, které dostala, a to každý rok. Bude se platit 0,25% HDP navíc každý rok. Co to pro Českou republiku znamená? Platit 22,5 miliardy CZK českých korun Ukrajině každý rok. To se bude schvalovat. Co je to 22,5 miliardy korun pro Českou republiku, je velmi zajímavé. Jednak to představuje 7% všech plateb České republiky ze státního rozpočtu na české školství. České školství je mimořádně podfinancované, vláda na něj vydává jenom 4,4% českého HDP, kdežto běžně ve světě, ve vyspělém světě, se vydává 5,8%. Pokud bychom tedy zvýšili o 7% výdaje na české školství, bylo by nám lépe. Zároveň český rozpočet je v deficitu 330 miliard korun, tedy pokud bychom ty peníze ušetřili, ušetříme 7% dluhu. Jak vidíte tedy, Petr Pavel se vehementně domáhá cesty do Ankary na summit NATO, aby tam vedl delegaci, zřejmě z důvodu, aby se Česká republika dále platila Ukrajině nové a nové miliardy. Protože Andrej Babiš, kdybyž tam pojede s Macinkou, tak pravděpodobně tuto platbu opět zastaví a Česká republika ji platit nebude. Čili není to nějaký spor osobností o to, kdo tam pojede, kdo tam povede, je to čistě spor o peníze. A veškeré podrobnosti najdete na webu michalapetr.com. Děkuji vám za pozornost.
1: To stojí za úvahu.
0: Na stanici Hvězda.

Já sobě sám jsem kapitán, za velrybou bílou plují bůh ví kam. Je kletbou mou, když dnem i tmou, vlny bouří větry dují v oceán. Tak

že se mě ani chvíli nezbaví. Mé lodí kýl má přesný cíl, v dálce vidím obrys bílý mlhavý. Až přijde čas, kdo ví, kdo z nás ku přežití větší šanci může mít. Já dobře vím, že její stín za lodí se plíží dál a nemá klid. Stín bílý vidím plout v praskotu

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Život je náhoda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání. Ať s tebou vůně léta nikdy nikam neodlétá, ať trvá

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Vítězství Petera Maďara nepředstavuje jen běžnou demokratickou výměnu vlády v Maďarsku, ale především důkaz, že evropské instituce dokážou pomocí ekonomického tlaku, blokování dotací a politické izolace systematicky oslabit neposlušné členy spolku. Vidíme to, i kdybychom byli slepí. Nad maďarským parlamentem již za zvuku evropského popěvku Ódy na radost zavládl po 10 letech opět žlutomodrý hadr čtvrté říše a jen málo jiných politických symbolů může být srozumitelněji demonstrováno hloubkou politické změny, ke které došlo vítězstvím strany TISA. Jak k tomu došlo? Inu, Orbánova domácí pozice se zdála natolik neotřesitelná, že v Bruselu vyvolal strach. A tak z útrop Evropské lidové strany v Evropském parlamentu byl vybrán jeden z jejich poslanců, Péter Maďar, ještě nedávno přitom blízký spolupracovník Viktora Orbána. A s pomocí Evropské komise a jejího bezprecedentního vydírání formou ekonomického tlaku a dotací na Orbánovu vládu etablovala stranu TISA jako vítěznou politickou sílu. Oním zlodějem, který neoprávněně křičel, aby jiný zloděj byl chycen, tedy nebylo Putinovo Rusko, ale Evropská komise. Vývoj kolem Dunaje bychom proto měli bedlivě sledovat a snad se z něho i dostatečně poučit. Podrobně nám o tom své hodnocení napsal Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane řediteli, tady kolega Zítkovo vás řekl, že jste vůl. Ředitel říká, no tak já doufám, že jste mu na to něco patřičného odpověděl. On říká, jen se nebojte, pane řediteli. Já jsem mu hned řekl, že on je ještě větší vůl, než jste vy.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Petičko, Ameriko, co

0: už vyšel z módy modrý bača.
1: Národy to nejsou ovce,
0: svět už není dětská káča. Co točí se, jak kdo chce.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Na toulky do přírody, do tichých uliček, dětských hřišť, na zasněžené pláně i významné veřejné shromáždění mějte vždy při ruce dobrý fotoaparát.
0: Penty je fotoaparát, který opravdu můžete mít stále v kapse.
2: Penty je fotoaparát pro dívky a ženy do kabelky. Velmi elegantní, zlatě eloxovaný, malý a lehký.
3: Máte-li aparát Penty, nosíte sebou zároveň expozimetr. Správný osvitový čas se nařídí podle světelných podmínek pomocí elektrické osvitové automatiky.
1: Penty má synchronizační přípojku na bleskové žárovky i elektrický blesk.
0: Penty exponuje 24 obrázků 18x24 na jeden kinofilm v kazetě Penty.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mně totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože vy jste tu. Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, kterou.

0: potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu. Od zrzavy se nehnu
1: a podlehnu.
0: Štíhle a sošné vítám, oblé však nezamítám. Všem tvarům možnost vítám, v tom lítám.

mi srdce zvoní, zvoní jako popelá. Laskat nelze-li laskavou tu tvář, laskám tváří jsem tváří tvář. Jediná je láska moje. Aj,

0: Vdechujte vůni šeříků, budí žal, budí stesk.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně B.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji, po noci

noci zvoní, na tisíc veršů básní píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

velice schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mraku.

první duben v očích má, láska prý ji brzy omrzí, prý má za ušima. Já však nedám na počasí, já víc věřím na

0: mým věčným osudem. Abys mohla být mým věčným osudem.
1: Vybíráme z 60. let. Už za moment na Hvězdě.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: Jackson!
1: Hlásí se vám Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.
2: Neklidné srdce.

večer víčka spánek klíží, tak ve snu, jen tak z rozmaru, já procházím se po Paříži, po jednom z hlavních bulvárů a zpívám si.

když všechno prodám, noc se krátí a jsem zas děvče nesmělé. Snad další noc mi znovu vrátí Paříž, i kytky umělé, zas budu zpívat.

0: Umělá květina okouzlí i vaši dámu. Za frank pouhý máte jiný.
1: 60ky o 6. Vybíráme z 60. let.
2: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslyš, co pijete takhle s manželkou večer při televizi? On říká, no tak my pijeme hlavně vždycky čaj ze slivovicí. Ten říká, čaj ze slivovicí a je to dobrý? On říká, no je to výborný, no. Manželka pije ten čaj a já piju tu slivovici.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Ten, kdo není zrovna,
1: no
0: ten, kdo není zrovna přes polní, ať se hrome trochu, ať se hrome trochu, ať se hrome trochu uvolní.
1: Jo.

0: posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Dobrý den, dobrý den. Mám pro vás moc hezkou pohádku o tom, jak pan doktor Hanousek léčil nemocné sluníčko. To vám byla jednou tak tuhá zima, že takovou nepamatovala ani stařenka Holečková a o ní bylo známo, že pamatuje všecko. Mrzlo až ve vzduchu lupalo. Na zdech, na plotech a na stromech narostlo jinovatky na 3 prsty. Maminky každé ráno omotávaly školáky do peřiny, jinak je do toho mrazu nechtěli pustit. A tak ve školních lavicích seděla veliká, tlustá mimina. Tabuli ve třídě pokrývala taky pořádná vrstva jinovatky, takže se na ní nedalo psát bílou křídou a všechny křídy se musely rychle barvit na černo. A mrzlo víc a víc. Soudružce učitelce zamrzala slova u pusy a sypala se na stupínek jako drobné sněhové vločky. Jednou si paní učitelka tiše povzdechla a ze vzdechu se jí udělal rampouch. Tak poslala děti domů. Od toho dne už školáci do školy nechodili a vůbec kdo nemusel, ten z domu ani nos nevystrčil. Jenomže dost lidí přece jen muselo ven. Třeba pekaři, topiči, prodavači a tramvajáci. Také listonoš musel roznášet dopisy, i když se v nich stejně o ničem jiném nepsalo, než o té letošní ukrutánské zimě. Snad nejčastěji se do toho nečasu vydával pan doktor Hanousek, lékař. Kde kdo měl totiž kašel či nádchu, housera nebo revma, a tak byl doktor pořád v jednom kole, ve dne v noci. Den od noci a noc ode dne se už ostatně teď dal těžko rozeznat. Bylo pořád zamračeno a tma jako v pytli. Lidé už málem ani nepamatovali, kdy naposled viděli na obloze slunce. Toho doktora Hanouska si ve městě pochvalovali. Věděli o něm, že ještě nikdy žádnému pacientovi neodřekl, i kdyby musel o půlnoci vstávat a jet na kraj světa. Byl to hodný, trochu bručlavý děda a pro každého našel medicínu. Jednou, takhle zrovna o půlnoci, zazvonil u jeho vrátek zvonek. Když přišel doktor Hanousek otevřít, stála přede dveřmi velice krásná dívka v dlouhých blýskavých šatech, jaké se nosí někdy na tancování, dočista jen tak nalehko, bez pláště, třeba že venku mrzlo, až stromy vzdychaly. Pane doktore, začala potichu, ale doktor hned spustil. To je nápad, to je nápad. A už jí balil do svého kožíšku. Ti mladí dneska vůbec nemají rozum v takovém mraze chodit venku a jen tak nalehko. Copak tohle jsou pořádné šaty do takové zimy? Kam pojedeme? Zeptal se pak a stejně si ještě v duchu říkal holka střeštěná v takovémhle mrazu. Ke slunci, prosím, pravila ta dívka nesměle. Ke slunci? Aha, aha, aha, přemítal doktor. Ovšem, na náměstí je hotel U slunce, asi se jim roztonal nějaký host. Doktor rychle popadl kufříček se svým doktorským náčiním, se všemi naslouchátky, proklepávátky, koukátky a koumátky, přihodil k tomu lahvičku mazání na revma a ještě jednu skleničku. Tu sebou nosil ke každému pacientovi a tvrdil, že to, co je v té skleničce, to, že pomůže od všech nemocí, kromě bolení zubů. Doktor zamířil ke garáži pro svou starou érovku. Měl ji tam zamotanou v peřinách, aby mu nenastydla. Nad tou hromadou peřin se dívka pousmála. Kdepak, s tím bychom tam nedojeli. Já tady mám velký vůz. Cože? Urazil se Hanousek. S mou érovkou, že bychom nedojeli ke slunci? Vždyť je to přes pár ulic. Má zlatá, já jsem včera s touhle károu byl za 20 minut až u hájovny na Modrém vrchu. A to je nějaký kopec. A je tam sněhu až po uši. Nad mou érovkou budeš ohrnovat nos, ty slečinko. Víš ty vůbec, kolika pacientům už pomohla?
2: A cože to máš vlastně před domem, Volhu nebo Tatrovku? A jestli pak sama umíš řídit, abychom se po cestě někde nevybourali?
1: Tak si pro sebe brblal doktor Hanousek. A mezi tím vyšli z vrátek a na ulici lékař uviděl zářit velký vůz. Právě ten, který se jindy třpitívá na noční obloze. Dívka nasedla jako by nic a než se doktor vzpamatoval, seděl vedle ní. Nikdo neřídil a přece se velký vůz tichounce a měkce rozjel. Na rohu ulice se pak odlepil od země a zamířil vzhůru, k mrakům a na dně.
2: Kam to letíme? Zeptal se doktor trochu zajíkavě.
1: Dívka se po něm udiveně podívala. No přece k slunci. Vždyť jsem vám říkala, že slunce stůně.
2: A tak, ke slunci,
1: řekl doktor Hanousek, ale moc tomu nevěřil.
2: Kdo ví, bručel si pro sebe, kam mě ta holka veze. Rychlost museli mít náramnou, tma jim kolem uší jenom hvízdala.
1: Netrvalo to déle než érovkou k hájovně na Modrém vrchu a velký vůz zastavil. Byli u velikého domu, na velikém kopci a před domem už na ně čekal zástup. A byl to podivný zástup, lidé i zvířata. Byl tu lev, labuť, malý medvěd, kuřátka, dva kluci na vlas stejní a bík a střelec s lukem a šípem a nějaký kozel rohatý nebo kamzík a každý nesl nějakou hvězdu, kterou svítil doktoru Hanouskovi na cestu.
2: Tu vystoupil ze zástupu muž, který se představil jako vodnář a řekl: Pane doktore, poslali jsme pro vás panu, protože se o vás na zemi říká, že jdete k pacientovi třeba až na kraj světa. My si s naším nemocným už nevíme rady. Dávali jsme mu všelijaké obklady, ale nic zatím nepomohlo.
1: A co to říkal, vedl vodnář pana doktora Hanouska do domu a všichni šli za nimi, ale hezky tiše a v povzdálí a zůstali stát na schodech. Slunce leželo ve veliké posteli, zachumlané v peřinách, celé rudé a už z dálky bylo vidět, že má horečku. Doktor vybalil z kufříku na slouchátka a na kukovátka, pořádně slunce proklepal, poslechl si, jak stěžka dýchá a bručel si pro sebe latinsky.
2: Teplo tandum, kuci kucikátis a k tomu ještě kašlando nastydlenzi, no.
1: A potom pravil nahlas.
2: Ono snad nebude tak zlé. To je tak, když se běhá venku za každého počasí a vleze se do každé kaluže.
1: A povídal to docela stejně přísně, jako když seděl u postele malého Toníka v hájovně na Modrém vrchu.
2: Kdyby jen do každé louže, pane doktore, požaloval si střelec, který stál za postelí. Ale ono se koupalo v moři ještě v listopadu. V kdejaké řece se namočí, prosím pěkně. Do každé tůně vleze. A tady vodnář mu to trpí. To ani jinak dopadnout nemohlo.
1: Vodnář na to neříkal nic, jenom se mračil.
2: Však se z toho vykurírujem, uklidňoval je doktor Hanousek.
1: Předepsal pacientovi penicilinové tabletky a pětkrát denně polévkovou lžíci medu.
2: Sluníčko tabletu spolklo a zaškaredilo se, ale po medu se olízlo a chtělo ještě.
1: Tak mu tam doktor nechal celou skleničku, kterou měl v kufříku, ať ji pacient vylíže až do dna, med je na všechny nemoci, jenom ne na bolení zubů.
2: A tenhle med, podívejte, jakou má zlatavou barvu, ten mám od svých včel, ten je lipový. Však já ti ještě, kamaráde, pošlu větší sklenici, já mám doma dost. Ostatně, nepamatuješ si na ty lípy u školy? Tam ho moje včely sbírají.
1: Slunce se pousmálo a kývlo, že si pamatuje. takhle se usmálo poprvé po velice dlouhé době. Dole na schodech čekala celá pestrá hvězdná společnost. Lev i labuť, kuřátka, kozoroh, ryby a ti ostatní a hned se starostlivým hlasem ptali, jestli se slunce uzdraví a jak brzo.
2: Doktor Hanousek zabručel, že se dočkají a hned zítra, ať si k němu pošlou pro pořádnou láhev medu. Ale to děvče, ať dolů do mrazu nejezdí v takových lehonkých šatech, vždyť je to o zápal plic, pošlete někoho rozumnějšího, víte?
1: Okamžitě se nabídli ti dva stejní kluci, blíženci,
2: že to je záležitost klučičí a ne holčičí a že si na výpravu vezmou klapky na uši a aspoň se trochu projedou velkým vozem. A na důkaz své rozumnosti udělali každý 3 kotrmelce.
1: Upustili přitom své hvězdy a honem je museli chytat, aby se jim neskutáleli na zem. Druhý den poslal pan doktor Hanousek slunci 5litrovou láhev od okurek plnou zlatého vonavého medu. A za týden jel k pacientovi na vizitu sám. Slunci bylo mnohem líp. Usmívalo se pusou upatlanou medem, i peřiny byly celé lepkavé.
2: Hlavně, že ti chutná, prohlásil doktor. Zítra už můžeš na malou procházku, ale jenom na chvíli, žádné velké poskakování a každý den chviličku přidat. Nějaký čas to ještě potrvá, než tě pustím přes celou oblohu, ale taky to bude, jen se neboj.
1: Slunce tedy chodilo na zdravotní procházku. Každý den byla ta procházka o chviličku delší a zase delší a na zemi zvolna roztávala huňatá jinovatka. Rampouchy se rozpouštěly, lidé se odvážili vystrčit ze šály nos, pak i uši, někdo si rozepěl první knoflík u kabátu. Pak už dokonce i otvírali okna, usmívali se, zdravili slunce a slunce zdravilo je a ze všech nejvíc pana doktora Hanouska, kterému na zahrádce pomalu, ale pomaličku rozkvítala první třešeň. Sousedé se zastavovali u té rozkvetlé třešně, byla první ve městě a pochvalovali si. Letos je nějak moc pěkné jaro, že ano, pane doktore? A to slunce je letos úplně medové, jako by se od něho rozvonila celá zem. Doktor Hanousek zavětřil nosem, uznal, že je hezky a vonavo, ale jinak nikomu neprozradil nic.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínova, Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželatovice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevišovka, Stará Říka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Víme, co se děje.
4: Při projevu na oslavách dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu.
3: Jo, pořád se něco děje.

vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.

0: nebavil. V tom povstal můj David, řekl tiše, ale nijak plaše.
1: Ta dívka je moje a tahle židle taky naše, tak jděte hned domů, než ohrozím tu zdraví vaše.
0: Ten pán však nešel a proměnil se v

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Vítězství Petera Maďara nepředstavuje jen běžnou demokratickou výměnu vlády v Maďarsku, ale především důkaz, že evropské instituce dokážou pomocí ekonomického tlaku, blokování dotací a politické izolace systematicky oslabit neposlušné členy spolku. Vidíme to, i kdybychom byli slepí. Nad maďarským parlamentem již za zvuku evropského popěvku Ódy na radost zavládl po 10 letech opět žlutomodrý hadr čtvrté říše a jen málo jiných politických symbolů může být srozumitelněji demonstrováno hloubkou politické změny, ke které došlo vítězstvím strany TISA. Jak k tomu došlo? Inu, Orbánova domácí pozice se zdála natolik neotřesitelná, že v Bruselu vyvolal strach. A tak z útrop Evropské lidové strany v Evropském parlamentu byl vybrán jeden z jejich poslanců, Péter Maďar, ještě nedávno přitom blízký spolupracovník Viktora Orbána. A s pomocí Evropské komise a jejího bezprecedentního vydírání formou ekonomického tlaku a dotací na Orbánovu vládu etablovala stranu TISA jako vítěznou politickou sílu. Oním zlodějem, který neoprávněně křičel, aby jiný zloděj byl chycen, tedy nebylo Putinovo Rusko, ale Evropská komise. Vývoj kolem Dunaje bychom proto měli bedlivě sledovat a snad se z něho i dostatečně poučit. Podrobně nám o tom své hodnocení napsal Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiprout.info

Dívka s prstým tulpasem se proto zvu dovede moc a opětovně dá. A z lásky k ní já sahám po kordu, jak přijdou hosté.

no to by tak hrálo na ní řvu. Vidět jí nechci, zabil bych ji snad. Pásek a spodničku i

a pustí notní smrad. Má život nadmutý, jak ropuchu, a tahat začne mne a muchlovat. A rozkřikne se, ne tak pomalu,

Rozesláno na posteli pro hosty, zuby si čistím cizím zubním kartáčkem. Já, snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, na krátký víkend, na cestovní.

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli.

možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

0: a já jsem křičel, že láska je zásah, bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje, nic se neděje.
1: Osmdesátky o osmé.

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Mě rado tím zpívám, mě rado tím mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Grun. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal.

tě, za pravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychovat a nemuselo se stať, co se stalo. Cariáně byl bych se nechal v

fazolu, kara všeckovi. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to vy. Ze vzduchu hajny už počuchu, ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Sarjá s tchořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drůbež v kurníku

vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvča ťaduje, že byť ju tak by mi tým prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kary iny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel pickem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl, že? Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, jesmi se bať trňa, hadův ani vos. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se cakra vedle. Sary, já nerado tým zpívám,

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Přináším vám dnes první komentář. Jsem Gargamel. Jak jistě všichni víte, právě probíhá zuřivá hádka mezi prezidentem Petrem Pavlem a parlamentní opozicí na jedné straně a ministrem zahraničí Petrem Macinkou a předsedou vlády Andrejem Babišem a dalšími vládními stranami na straně druhé, aby Petr Pavel vedl českou státní delegaci na summit Atlantické aliance v turecké Ankaře. Proč však Petr Pavel tak vehementně trvá na to, aby delegaci do Ankary vedl, je na nejvíc zajímavé. Na tomto summitu NATO se totiž bude rozhodovat o povinnosti všech zemí evropské části Severoatlantické aliance platit Ukrajině další miliardy nad rámec všech miliard, které dostala, a to každý rok. Bude se platit 0,25% HDP navíc každý rok. Co to pro Českou republiku znamená? Platit 22,5 miliardy CZK českých korun Ukrajině každý rok. To se bude schvalovat. Co je to 22,5 miliardy korun pro Českou republiku, je velmi zajímavé. Jednak to představuje 7% všech plateb České republiky ze státního rozpočtu na české školství. České školství je mimořádně podfinancované. Vláda na něj vydává jenom 4,4% českého HDP, kdežto běžně ve světě, ve vyspělém světě, se vydává 5,8%. Pokud bychom tedy zvýšili o 7% výdaje na české školství, bylo by nám lépe. Zároveň český rozpočet je v deficitu 330 miliard korun, tedy pokud bychom ty peníze ušetřili, ušetříme 7% dluhů. Jak vidíte tedy, Petr Pavel se vehementně domáhá cesty do Ankary na summit NATO, aby tam vedl delegaci, zřejmě z důvodu, aby se Česká republika dále platila Ukrajině nové a nové miliardy. Protože Andrej Babiš, kdybyž tam pojede s Macinkou, tak pravděpodobně tuto platbu opět zastaví a Česká republika ji platit nebude. Čili není to nějaký spor osobností o to, kdo tam pojede, kdo tam povede, je to čistě spor o peníze. A veškeré podrobnosti najdete na webu michalapetr.com. Děkuji vám za pozornost.
1: To stojí za úvahu.
0: Na stanici Hvězda.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele. Při projevu na oslavách Dne vítězství 9. května 2026 v Moskvě prohlásil Vladimír Putin, že válka na Ukrajině se chýlí ke konci. Zároveň vyjádřil ochotu jednat se šéfem ukrajinské chunty Volodymyrem Zelenským, pokud by jednání směřovala k uzavření dlouhodobé mírové dohody. Ruský prezident rovněž vyjádřil připravenost jednat o nových bezpečnostních opatřeních pro Evropu a kritizoval západní podporu Kyjeva. Vojákům shromážděným na přehlídce také připomněl, že na Ukrajině bojují proti agresivní síle podporované celým NATO. Doslova řekl: nátlak Západu na konfrontaci s Ruskem stále trvá, jsem však přesvědčen, že ukrajinský konflikt se blíží ke konci, i když jde stále o vážnou věc. Měsíce čekali, že Rusko ustoupí a utrpí porážku a že se zhroutí naše státnost, nestalo se, a pak uvízli na kolotoči, ze kterého se nedokážou dostat, prohlásil doslova Vladimír Putin na adresu západních zemí. Se Zelenským je připraven jednat ve třetí zemi, ovšem až poté, co budou předtím dořešeny veškeré podmínky případné mírové dohody. A taková jednání jistě nezačnou bez závazku odevzdat Rusku například celý Donbas. Donutí nyní krvavého klauna Donald Trump? Vždyť ukrajinskou mafii stále drží váleční sponzoři napojení na peníze z Bruselu. 19-letý Ukrajinec v roce 2020 v Praze téměř ubil člověka k smrti. Napadl nic netušícího muže, kterého pak na zemi zběsile kopal a doslova umlátil. Oběť přežila, ale ponese si doživotní následky. Brutální násilník byl zatčen a obviněn z pokusu o vraždu. Potud je to standard, řeklo by se, jenže... Jenže případ má velmi nestandardní vyústění. Justice tohoto agresivního Ukrajince překvapivě neposlala přímo do vazby, ale soudu stačil slib rodičů a jeho čestné slovo, že se nebude nikam vzdalovat. Ten však samozřejmě na nic nečekal a okamžitě utekl na Ukrajinu. Český stát se potom až po několika měsících rozoupal k evropskému zatykači a po dalších téměř 2 letech se ho podařilo vyslechnout takzvaně na dálku. Odsouzení při něm vzkázal, že do České republiky už nepřijede, neboť pomáhá ukrajinským vojákům a zároveň byl ustanoven opatrovníkem své babičky. Když ho soudy v nepřítomnosti odsoudili, a to považme pouze na 10 let, cítil se ještě ukřivděně a obrátil se na náš ústavní soud s tím, že byla pošlapána jeho práva. Ten musel konstatovat, že si překážky ve své účasti na soudním projednávání svým útěkem způsobil sám. Tak to vidíte, systém, který pustil člověka obviněného z pokusu o vraždu na svobodu na základě slibu, funguje bezchybně, bohužel však pouze pro vrahy a násilníky z Ukrajiny. Ponese někdo odpovědnost za to, že tato vražedná bestie unikla rukou justice české spravedlnosti?
1: Jo, pořád se něco děje.
0: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
3: Část 7.
4: Až za dobrých 20 minut stane Marie a Jana zase u potoka. V údolí mezi Masaběl a obecním lesíkem nazbírali spoustu chrastí. Nemohou je skoro ani unést. Supí, potí se a pro samou námahu nemají ani kdy povšimnout si Bernadety. Je to Marie, která se ulekne první. Na druhém břehu potoka klečí na kameni její sestra, podivně strnulá. V pravé ruce mezi palcem a ukazováčkem drží růženec. Na zemi vedle ní leží bílá punčocha. Bernadeta je bledá jako mrtvola. Ani její rty, vždycky tak svěží, nemají barvu. Oči třeští k jeskyni, ale jsou to oči slepé, v nichž vyniká matné bělmo. Na skamenělé tvářičce, na pohled už neživé, tkví úsměv blažené povznesenosti, jaký Marie kdysi zahlédla u mrtvé sousedky.
5: Bernadeto! Halo! Bernadeto!
4: Křičí sestra. Nic. Klečící dívka neslyší. Tu na ní zavolá i Jana Abadíová.
5: Ty! Poslyš! Neblbni!
4: Nic. Klečící dívka neslyší. Marie dostane strach. Ústa se jí protáhnou, hlas se jí třese.
5: Ježíši, snad je mrtvá, jistě jí zabilo astma, svatá pano.
4: Ale kde pak? Konstatuje Abadíová, která se v životě vyzná. Kdyby byla mrtvá, ležela by. Už někdo někdy viděl neboštíka klečet?
5: Ale jestli je přece mrtvá, Ježíši Kriste.
4: Však my ji vzbudíme, jistě si z nás dělá blázny, pojď. Zvedne pár kamínků a začne je házet po Bernadetě. Jedna střela toho kamenování konečně zasáhne klečící děvče do pravého prsu. Bernadeta zvedne hlavu. Rozhlíží se. Do tváří se jí zvolna vrací barva života. Zhluboka nabere dech. Ptá se. Co je? Mezi dopadem kamínku a tímto co je, uplyne jen pár vteřin. Ale tyto vteřiny znamenají dlouhou, předlouhou cestu, kterou časovým měřítkem nelze vyjádřit. Když náhlý náraz zasáhl Bernadetinu hruď, dáma tam už nebyla. Děvče by nedovedlo říci, jak zmizela. Nerozplynula se, nesplynula se světlem. Jak by to také bylo možné, když zřejmě byla z masa a krve, veskrze životná, oblečená do drahocenných látek. Avšak viditelně také neodešla ani neustoupila do pozadí pohaslého výklenku. Spíše se dalo říci, že obšťastňující dáma z něžnosti srdce, aby obšťastněnou dívku nezarmoutila, ukolébala Bernadetu dřív, než odešla do jakési pozvolné nepřítomnosti ducha. Pocit blaha byl tak nový, tak slastný, že Bernadeta její odchod nespozorovala. Za onen pocit blaha však musí platit při návratu do obvyklého stavu vědomí. především jakýmsi příšerným údivem smíšeným s ošklivostí nad tím, co vidí. Ten údiv se v ní rozhostí jen poznenáhlu. Nedovedla by jej pojmenovat. Je to skoro nutkání zvracet z úžasu nad tím, jak je ten svět kolem ní cizí. Je tenhle kámen kamenem? Co je to kámen? A tady ta noha, je to moje noha? Ta vzdálená, necitlivá věc? Bernadeta si musí napřed namáhavě a všestranně uvědomovat samozřejmosti dřív, než se zeptá. Co je? Co je? To se my ptáme tebe! Rozlobí se Abadijová. Zbláznila ses na dobro modlit se u Masabiel, kde se pasou prasata? V kostele tak pobožná nejsi. Bernadeta už je zase docela při sobě. Už je zase školačkou, která umí kamarádce odseknout. Do toho ti nic není, to je moje věc. Bože, Bernadeto, ty si mě vylekala, naříká Marie. Už jsem si myslela, že jsi umřela. Bernadeta pocítí letmý soucit se sestrou. Počkej, jdu k tobě. Zavolá a stáhne si z nohy i levou punčochu. A když potom vstane, připadá jí, že setkáním s dámou vyrostla o půl hlavy, že zesílila, zkrásnila, že se jí zocelily nervy. Pocit štítivého údivu nad cizotou světa vystřídal podnikavý pocit rekonvalescenta, který se cítí jako znovu zrozený. Bernadeta si přehodí punčochy kolem krku, popadne dřeváky a lehkými, pevnými kroky se brodí ledovou vodou potoka. Uprostřed, tam, kde jí voda sahá ke kolenům, se zastaví a diví se. Vy podfukářky, obě dvě, vždyť je voda teplá jako pomije.
5: Jana má pravdu, asi ti přeskočilo. Mě z těch pomíjí pálí nohy ještě teď. Raději nám pojď pomoct.
4: Bernadeta se k ním připojí. Nedbá, že má nohy mokré. Děvčata rozdělí kosti na tři stejné díly. Z trnitého chrastí udělají tři otýpky a svážou je nejtenčími a nejpevnějšími pruty. Není to lehká práce. Bernadeta tentokrát pracuje nejrychleji a velmi horlivě. Když už je se svou otýpkou skoro hotova, z nenadání se zeptá. Neviděli jste nic? Marie pohlédne úkosem na sestru. Zdá se jí změněná. Tak rozhodná, cílevědomá a mnohem starší než před půl hodinou. Na kulatém dětském obličeji se zračí jakýsi skoro panovačný rys. A ty jsi snad něco viděla? Ptá se mladší sestra. Lačné oči Abadijové zvědavě zamžikají.
5: Byl někdo u jeskyně?
4: Ne, ne, nic, přeruší Bernadeta rozmluvu. Sedne si a rychle si navléká punčochy. Potom jediným pohybem ruky zvedne největší otýpku a dá si ji na hlavu, tak jak zdejší ženy nosívají břemena. Druhé dvě dívky mají co dělat, aby své otýpky uzvedly. Zpátky do města půjdeme přes kopec, je to nejkratší cesta, rozhodne Bernadeta. Abadijová přiznává.
5: Nešla bych po druhé do vody za nic na světě.
4: Je to moc příkrá cesta, namítá bázlivě Marie. Ale Bernadeta na ní nedbá. Dlouhými kroky kráčí po kamení a už ani jednou nepohlédne k jeskyni a k výklenku. Pár metrů za Masabiel začíná bídná stezka, která vede přes hřbet k Montagne des Opeliches, dolů k Ponvě. Bernadeta jde první. Hezký kus za ní Jana, Marie naposled. Děvčata mlčí, protože nesou velká břemena a pěšina je nejen příkrá, ale chvílemi vede nebezpečně blízko srázu. Zlý je zejména poslední kus cesty, dřív než se vyjde na návrší. Musí přejít jakýsi komín, pod nohama mají holou skálu nadobro vymletou deštěm. Dřeváky jsou k tomu špatná výzbroj.
5: Pane bože, Já už nemůžu dál.
4: Zasípe Marie před posledním stoupáním. Bernadeta, která už je nahoře, položí svou otýpku na zem a popoběhne nejhorší kus cesty zpátky, aby sestře pomohla. Beze slova jí sundá otýpku z hlavy a lehkým krokem ji vynese nahoru.
5: Poslyš, co tohle znamená?
4: Křičí Marie.
5: Já jsem přece silnější!
4: Jana Abadijová se pod svou otýpkou směje.
5: Najednou je z ní kaprál z nemurských kasáren a před chvílí se ještě bála trochu studené vody.
4: Když se dívky vyšplhají na hřbet lesnatého kopce, Bernadeta, která je stále první, přidá do kroku.
5: Co tak letíš, husopitomá,
4: hubuje Marie.
5: Za chvíli ti dojde dech.
4: Bernadeta neodpovídá. Nemyslí už na své atma. Bojuje sama se sebou. Její duše nevýslovně touží potom, aby mohla mluvit o dámě. Je jako milenec zmírající touhou, protože musí svou lásku tajit. V hloubi srdce však zároveň přesně ví, že se stane něco nedozírného, jestliže podlehne pokušení a promluví. Nepovím to. Nepovím. Opakuje si pro sebe znovu a znovu.
5: Co to pořád brbláš?
4: Zeptá se Abadijová. Bernadeta se zastaví a zatají dech. Chtěla bych vám něco říci. Ale musíte mi přísahat, že mě neprozradíte. Maminka se o tom nesmí dovědět, naplácala by mi. Doma ani muk, Marie, přísahej mi to.
5: Přísahám. Však víš, že umím vždycky a dokonale mlčet. Ale Jana mi dnes přála, aby mě vzal čert. Skutečně mi to přeješ, Jano? Ty hloupá, to se přece jenom tak říká a nikdo si přitom nic nemyslí. Jen povídej.
4: Ne, napřed mi musíš odpřísáhnout, že nic neřekneš. Ani u vás doma, ani u nás, ani ve škole.
5: Dám ti na to slovo, ale přísahat? Ne, to nebudu. Přísahat pro nic, za nic je hřích. Snad mě nechceš svádět k hříchu teď, pár měsíců před prvním svatým přijímáním. Mluv, co bylo u jeskyně?
4: Bernadeta se zhluboka nadechne. Hlas se jí chvěje, tak nevýslovně sladké je vyzradit poprvé tajemství jejího setkání. Viděla jsem nějakou dámu, celou v bílém. Měla modrý pás a na každé noze zlatou růži. Okouzlena naslouchá vlastním slovům, v jejichž chudobě je obsažena celá ta nepochopitelnost. Srdce jí buší až v hlavě. Ale Marie se na Bernadetu strašně rozlobí, praští otýpkou o zem.
5: O, já tě znám, chceš nám nahnat strach, teď, dokud jsme ještě v lese a stmívá se, ale mě strach nenaženeš s tou svou hloupou dámou v bílém.
4: Vytáhne z otýpky lískový prut a šlehne jim Bernadetu několikrát přes ruku. Tato zřejmě vůbec necítí.
5: Proč jí biješ?
4: Zeptá se zamyšleně Jana Abadijová. Třeba tam nějaká paní skutečně byla?
5: Ano, a já chtěla udělat kříž, a nemohla jsem, ale potom jsem mohla udělat zrovna takový kříž jako ta dáma.
4: Bernadeta se najednou odmlčí a zrychlí krok. Už neodpoví ani na jednu zvědavou otázku Jany Abadijové. Na východním úpatí vršku, tam, kde je vidět nádhernou pilu Lafitovu, se najednou vrhne do trávy.
5: Jsem strašně unavená. Odpočiňme si.
4: Pevně tiskne hlavu na mokrou zem. Ať přijde to obávané nachlazení. Kašel, rýma, bolení v krku, záducha. Je jí to jedno. Skoro si přeje, aby onemocněla. I druhé dvě dívky si sednou na zem vedle ní a s údivem hledí na její vášnivou tvář. Po chvíli ze sebe Bernadeta vyrazí.
5: Zadržte mě. Chtěla bych zpátky do Masabiel.
4: Snad si nemyslíš, že tam ta tvá dáma na tebe čeká, zamžiká očima Abadíová.
5: Já to vím,
4: řekne Bernadetta.

Luisa Subirusová neměla toho 11. února lehký den. Víc než hodinu musela strávit u sousedky Kroazeny Buorcové. Je to pořád stejná historie. Je nepochopitelné, proč se dobrotivý Bůh nad tím bídným a života veskrze neschopným stvořením nesmiluje. Pravda, ten dvouletý chlapec je jediným dítětem Buorcové. A jako všechny nešťastné matky, i Buorcová se vrhá s křikem smrti do cesty, místo aby dítě odevzdala do vůle Boží a ponechala smrti volnou ruku. Buorcovic dítě se nikdy nepostaví na nohy. Ty nohy nejsou mimochodem o nic silnější než palec dospělého muže a ke všemu jsou ještě skřivené. Pravidelně po 3-4 týdnech dostává dítě jeden z oněch strašlivých záchvatů jako právě dnes. Křeče pocházejí od mozku. Dítě stahuje kolínka skoro až k bradě, obrací oči v sloup a upadá do bezvědomí. O Luize Subirusové se jako o všech sestrách Kasterotových, v prvé řadě o moudré Bernardě, říká, že se výborně vyzná v léčení. Nevolá jí na pomoc jenom Buorcová, nýbrž i leckterá jiná žena z Rue de Petit Fossé. Kroazina, žena ovšem dost slabá a neskušená, by se neobešla bez Luizina přispění. Ztrácí hned hlavu. Matka Subirusová užila s velkou horlivostí všech osvědčených prostředků, ač sama tak chudá, nešetřila vlastním léčivým olejem a namasírovala jim celé tělíčko dítěte. Potom maličkého pevně zavinula do horkých obkladů a vpravila do něho s velikou námahou pár kapek jakéhosi odvaru. A nakonec s ním dobrou půl hodinu rejdila po světnici a nepřetržitě natřásala stuhlým tělíčkem, aby se v dítěti rozhýbala krev. Následkem této kůry se malý Justin poblinkal a znečistil jí šaty. Ale současně s touto katastrofou pominuli i křeče. Luisa Subirusová se vrátí celá udýchaná a upocená do kašotu. K své veliké nelibosti pozná, že jí zatím všichni ptáčci z hnízda vyletěli. Ti uličníci Jan, Maria a Justin utekli, nestoudně překročili její přísný zákaz. Ale ještě více jí mrzí, že i muž odešel a nevyčkal jejího návratu. Jest se tuze co obávat, že si jen zaskočil k otci Babuovi navzdory přísaze zdrženlivosti, kterou jí věnoval jako nádherný dar k Vánocům. Vyčerpána klesne Luisa na židli a mimovolně odvzdychává píseň svého života, kterou si opakuje tolikrát přes den. Já ubohá žena. Ale už si za zhonem uvazuje šátek na hlavu. Vzpomněla si totiž, že paní Mietová někdy odkládá den prádla. Velké prádlo v domě Mietově je posvátná procedura, která se koná pod vrchním dozorem přesné a pobožné vdovy. Ale koncem týdne jezdívá madam Mietová někdy do Argeles na návštěvu k tamnějším Latapiovým. Eliška Latapiová je jí vřele milované adoptivní dítě, která před několika měsíci zemřela, náležela k této větvi bohatě rozvětvené rodiny. Kdykoliv odjíždí madam Mietová do Argeles, prádlo odpadá. Pro Luisu Subirusovou tím odpadá 30 sů. Teplý oběd, večeře a různé kulinářské příspěvky, které jí domácí paní nebo kuchařka podstrčí pro děti. Prudce za sebou přibouchne těžké dveře kašotu. Strýc Sažu, kameník a majitel domu, sedí nahoře na schodech a slavnostně pokuřuje svůj knastr. Madame Sažuová totiž nestrpí, aby jí zasmraďoval salon. Na rozdíl od Subirusových, kteří smějí jen z milosti a z milosrdenství. Strýc Sažu, kameník a majitel domu, sedí nahoře na schodech a slavnostně pokuřuje svůj knastr. Madame Sažuová totiž nestrpí, aby jí zasmraďoval salon.
Na rozdíl od Subirusových, kteří smějí jen z milosti a z milosrdenství,

0: uctívají jako salon, to jest kapli měšťáctví. Milý bratranče André, řekne uštvaně Luisa. Zaskočím si jen na 3 minuty k madame Mietové, budu hned zpátky. André Sažů ohne unaveně levý ukazováček na znamení, že pochopil. Kamenictví je nemluvné řemeslo. Vždyť mramor a žula, které se zpracovávají výhradně na náhrobky, jsou považovány za symbol mlčení. Ale vůči Subirusovým strýc Sažů svou mlčenlivost trochu přehání. Jsou sice příbuzní, v Lourdech jsou všichni příbuzní, ale nezdar nutí k opatrnosti, podobně jako nakažlivá nemoc. Člověk koná svou křesťanskou povinnost, ale zachovává si, pokud možno, odstup, aby se sám neodstal v bídě.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Část 8.
0: Dům madame Mietové stojí na rohu Rue Barthère. Je to jeden z nejhonosnějších domů v Lourdech. Když monsignor Bertrand Sever Lawrence, tarbeský biskup, na poslední cestě po diecézi zavítal do Lourdes, neubytoval se ani na faře u děkana Peramala, ani v klášteře neverských sester, nýbrž u této velice bohaté vdovy, kde mu od té doby vyhradili zvláštní apartmá. Paní Mietová si toto vyznamenání od církevní vrchnosti jistě zasloužila, neboť je katolička nejen zbožná, ale i bojovná. Monsignor, bystrý praktický muž, sice shledal, že pokoje madame Mietové se záplavou stor, záclon, povlaků a háčkovaných deček jsou hodně zatuchlé. Postele, že se podobají skličujícím márám, že v jistém smyslu volají potom, aby se v nich umřelo. Že dokonce i tlustá svíčka na nočním stolku připomíná kostelní světlo a že kromě toho dobračka Mietová projevuje určitou pro vkus církevního knížete příliš všetečnou a příliš povrchní zvědavost, pokud jde o onen svět. Že je to už čirá duchovidnost, vystupňovaná měrou až nedovolenou po smrti její neteře Elišky Latapijové, kterou vdova přijala za vlastní. Ale naproti tomu, a to je pro monsignora rozhodující, žije z podpor té zámožné rentiérky tolik a tolik organizací. Stačí si vzpomenout na Mariánskou družinu, již mohou děkovat nejen za každoroční nádhernou slavnost, ale i za přečetné charitativní skutky. A to je pouze jeden ze 7 spolků. Luisa Subirusová nesměle uvede do pohybu staromódní klepadlo na dveřích. Přijde jí otevřít osobně sám ctihodný Filip, sluha paní Mietové. Pohled na tohoto umrlčího Filipa, jenž je spodobněním tmavé přecíně, provanuté dechem naftalínu a smrti, naplní pokaždé Luisino srdce hrozivou úctou. Jako ve všech místnostech tohoto domu panuje i zde odpor k nahotě, proto jsou všechny stěny zalepeny tmavými obrazy a všechny věci obloženy nesčetnými, zažloutlými, háčkovanými dečkami, které Luisa z prádla dobře zná. Žloutnou čím dál víc. Milá Subirusová, spustí Filip tónem vznešeného, leč blahoskloného preláta. Je od vás velmi rozumné, že jste přišla. Ušetřila jste nám cestu. Odložili jsme prádlo na příští týden. Zítra jsme u příbuzných v Argeles. Od smrti naší nebožky, slečny Elišky, jsme vždycky přítomní zádušní mši svaté v Argeles. Dáme vám zavčas vědět. Při zmínce o nebožce nastrojí paní Subirusová, jak se sluší a patří, dlouhý a kyselý obličej kondolenční návštěvy. Ale zároveň jí leknutím hřmí v uších. To, čeho se bála, je tu. Rozpočet pro konec týdne se zhroutil. Luisa už opravdu neví, kudy kam. Cestou zpátky se pokusí koupit u Lakáza na dluh kousek špeku, kousek mídla a trochu rýže. Těch 12 sů, které ještě má, si netroufá ukázat, aby jí je nestrhli z dluhu.

0: který tam má. Lakázová ji rovnou odmítne. Její dluh prý je už příliš vysoký. V průjezdu žaláře ji přivítá drnčivý hlas Andrého Sažua. Milá sestřenko, rozhorluje se André. Povinností každé matky je dozírat, aby její potomstvo neobtěžovalo sousedy. Koukněte se na vaše pány synáčky. Lezou po dvoře jako nějací odvážní lupiči. Tentokrát spadli jen do měkkého svinstva. Podruhé to dopadne hůř.
1: Já chtěl jen chytit kočku, maminko,
0: hořekuje mladší Justin. A já chtěl Justinovi pomoct ze smetiště, hájí se Jan Maria bez pláče. Subirusová beze slova strčí oba hříšníky, zamazané od hlavy k patě, do světnice. Je příliš zděšená a zhnusená, aby měla sílu jim nasekat. Má v hlavě jediné pomyšlení. Kluci nemají nic na sebe. Strhne z nich šaty. V měděném kotli je naštěstí ještě horká voda. Matka Subirusová ji vleje do necek. Dá se celá divá domáchání a drhnutí, jako by si chtěla vyprat z těla svou ubohou duši. Pro Jana Mariu a Justina je novým dobrodružstvím, když mohou navzdory chladu pobíhat polonazí. Takový obraz se při vstupu do dveří naskytne starému Subirusovi. Vznešeně zakabuněný stane na prahu. Syny neuzná za hodna pohledu.
2: Nedovolím, aby ses tak dřela,
0: volá a hlas mu přeskakuje.
2: Jsi Kasterotová a já jsem jenom Subiru. Kdo jsou Nikolovi? Nesmíš ke mně ztratit důvěru.
0: Žena se v práci nezastaví a vrhne na muže zkoumavý pohled. Muž pokročí a stoupne si za ní.
2: Byl jsem u Mezongrose, byl jsem u Kaznáva, byl jsem u Kabizose.
0: A taky u Baboa, ucedí žena.
2: Jsem nemocný, zasténá Subiru. Jsem velmi nemocný, dej Bůh, abych zemřel, ó vy ubožáci.
0: Luisa právě věší mokré kusy oděvů, z nichž stále ještě vychází pronikavý zápach, na šňůru nataženou mezi krbem a malým oknem. Subirusovo přiznání jsem nemocný ji nezanechalo zcela chladnou. Opravdu. Muž vypadá k politování. Kdo by v něm poznal smělého mlynářského chasníka Subiruse, když mu bylo 30? Kolik dní už neměl v ústech pořádné jídlo? Jako se on cítí vinen jejím údělem, cítí se i ona spoluvinou na jeho osudu. I když do sebe před chvílí obrátil 3/8 kořálky, kterou ho někdo pohostil nebo kterou si koupil na dluh a kterou buď jak buď vypil se svrchovaně špatným svědomím, kdo mu to může zazlívat při té špatné výživě? Nic už chudák nesnese. Luisa, trpce zkoušená žena, je loajální manželka, která svého muže hájí proti každému, dokonce i proti sobě. Co kdyby se jí skutečně roztonal? To by tak ještě scházelo. Nejlíp uděláš, když si zas pěkně lehneš do postele, Františku.
2: Máš pravdu. To bude nejlepší.
0: Odpoví muž srdečně a potěšen, jako by tento znamenitý návrh odčarovával ze světa veškeré potíže. A hned sebou praští na postel, sproštěn do značné míry lítosti ženiným odpuštěním. Luisa vyndá z kornoutu sušený lipový květ a postaví na kamna plechový hrnec s vodou. Za chvíli už vlastnoručně podává mužovi k ústům osvědčenou infúzi. Ze zkušenosti už dávno ví, že neslazený lipový čaj je nejúčinnějším lékem proti neduhu, jímž v této chvíli trpí Subiru. Subiru se brání jako člověk, který se ze zármutku nechce uzdravit, ale Luisa ho přísně nutí polikat vřelý odvar. Subiru leží a tváří se jako člověk, který se přemáhá. Slabožskému muži se musí pořád dodávat odvaha. I to je Luise dávno známo. Umyje tu v pátek prát nebudou, vypráví. Ale zítra se poohlédnu jinde. Něco se najde, možná, že u paní smírčí soudcové Rivesové.
2: Zítra,
0: zachroptí výsměšně Subiru.
2: Ani Káznáv mě zítra nepotřebuje na odvezení smetí.
0: Luisa na něm uhladí přikrývku. Čeká, až usne. A při jeho mimořádném nadání pro spaní k tomu dojde brzy. Chvíli sedí Luisa s rukama v klíně. Vzpomíná, že to s ním vypadalo nějak podobně, když se před rokem neočekávaně vrátil z vyšetřovací vazby. Skvěle se tehdy obhájil proti tomu podlému udání. Nebyl to on, kdo tenkrát ukradl tu dubovou kládu na Lafitově pile. K šípku, nač by mu taky taková obrovská dubová kláda byla. Ale třeba, že prokázal svou nevinu před komisařem Jacometem, soudcem Reevesem i císařským státním návladním diturem, byl František dlouhou dobu zlomený a schlíplý jako mokrá punčocha a pořád jen spal. Je to zvláštní, jak málo vtipu a vytrvalosti osvědčují muži, když přijde smůla. Ano, když všechno klape, když jim v kapse u kalhot cinkají dvacetníky, to pak je nějakého chlubení, vyprávění a vyvádění. To se platí jedna runda za druhou. Ale když dojde chleba a čest, vypije celou rundu sám, praští sebou na postel a spí. Pak sebou musí hodit chuděra žena, aby nechcípli.

Držte huby, všiváci, zasyčí Subirusová. Nerušte nemocného tatínka, když spí. Přihodí do ohně poslední poleno, aby měl nemocný teplo. Potom popadne oba plechové džbery a jde pro vodu. Nejbližší studna je nahoře v ulici opět domů dál, ve dvoře Babovově. Jestliže se muži scházejí při kořálce, ženy se scházejí u vody. To ovšem neznamená, že by většina z nich neměla doma v almárce také láhev bylinného čerta, nemluvíc o víně, které Bůh nepovažuje za alkohol. Subirusová vyslechne několik nejnovějších zpráv, které nejsou v Labdanu. Madame Lacadé je prý už několik neděl s dcerou v Po. Když zmizí mladá dívka na tak dlouhou dobu, má to jistě svůj delikátní důvod. Švadlena Antonie Peretová tahá z bohaté Mietové jednu stovku za druhou. Je to pravá dcera exekutorova. Vaculatá vdova si u ní dala šít troje černé hedvábné šaty. A to nejlepší. Moncier de Lafitte, ten divný bratranec z Paříže, svobodný zednář, neli sám ďábel, sledoval onehdy přes celou rýba s Kateřinu Mangotovou, které není ještě ani 14, a měl tu drzost, že ji nejen oslovil, ale i poplácal. Kateřino, ty si pro mne sladkou vílou téhle žabárny. Sviňák jeden. Ani jeden muž není jiný, všichni jsou surovci a sobci. Sám důstojný pan farář Peramál vykopl včera ze dveří svou dlouholetou kuchařku Magdalénu a potom káže, že se mají vášně přemáhat. Obtížena těmito vědomostmi a vědry s vodou vleče se Subirusová domů. Vědra nechá stát v průjezdu, děvčata je později odnesou. Bijí 3 hodiny. Kde se potloukají Bernadeta s Marií, už dávno by měly být s chrastím doma. Luisa dostane zlost a zároveň strach. Připomene si Kateřinu Mangotovou a bratrance z Paříže. Skáza číhá všude. I její dcery jsou hezké a hloupé. Toto pomyšlení je vystřídáno nemilým problémem, z čeho dnes udělat večeři. Dívky se zdržely kvůli kostem. Gramontův krám leží totiž na druhém konci města a s těžkými otýpkami na hlavách se dalo jít jen pomalu. Obchodník z Hadry vyplatil Abadijové i oběma sestrám po 2 sů. Bernadeta a Marie si na rozdíl od Jany za ně nekoupili cukrkandl, nýbrž chleba. Když se obě dívky konečně přihrnou a hned za dveřmi schodí svá břemena, chleba a spousta chrastí matku Subirusovou trochu usmíří. Kde jste tak dlouho? Hubuje. Všechnu práci necháváte na mě, takové veliké holky. Chudý člověk si nemůže chodit po procházkách. Hned jděte a doneste vodu. Bernadeta a Marie poslušně přinesou vědra s vodou. Poslušně potom oškrabují řepu a brambory, za které matka Subirusová obětovala část svých 20 sů. Otec vyčítavě chrápe. Je nemocný, řekne matka. Všechny mlčí. Bernadeta chvílemi pohlédne velikýma očima pátravě na sestru. Marie pokaždé rychle sklopí oči a křečovitě sevře rty. Ta grimasa hrozivě nasvědčuje tomu, že Marie v těžkém boji podlehne. Matka Subirusová chce teď využít posledního zbytku denního světla, vnikajícího ze dvora do kašotu. Pojďte k oknu, poroučí. Pročešu vám vlasy, napřed ty, Marie. Pročesávání vlasů je každovečerní zvyk. Matka Subirusová si potrpí na čistotu, pokud je to v žaláři možné. Nepochází nadarmo z rodiny Kasterotů. Justina a Jana Mariu vydrbe večer co večer před spaním ostrým kartáčem. Stejně bedlivou péči věnuje vlasům dcera. V Rue de Petit Fossé vši mají bohužel zvyk vandrovat z domu do domu. Čistota je poslední důstojností člověka, jež mu zbývá, když je všechno ostatní ztraceno. Marie znamená pro mateřskou péči o vlasy obtížnější objekt. Roste jí na hlavě hustá, svévolná paruka, kdežto Bernadeta zdědila měkké černé vlasy po otci. Zatímco matka Subirusová začíná hustým hřebenem zpracovávat mladší dceru, pošle starší Bernadetu pro oba bratry, kteří zase už dávno upláchli na chodbu. Matka si přitáhla nízkou stoličku k oknu. Marie klečí, obrácená zády k ní.
Husté vlasy praskají pod energickými tahy hřebenu. Řekne Marie. Nebuď prosím tě tak choulostivá, posmívá se jí matka. Za chvíli se Marie znovu ozve. Bolí tě snad v krku? Ne, v krku mě nebolí. Když vydá Marie ty neblahé hrdelní zvuky po třetí, vyvstane v matce Subirusové podezření. Co bzučíš jako moucha na okně? Chtěla bych ti něco říct, maminko, o Bernadetě. Co je zase s Bernadetou? Maminko, Bernadeta viděla u jeskyně Masabiel krásnou mladou dámu, celou v bílém, s bledě modrým pasem. Byla bosa a na nohou měla zlaté růže. Co to žvaníš, nešťastnice? A Bernadeta nemohla napřed udělat kříž, ale potom mohla, když jí to ta paní dovolila. Marie si zhluboka oddechne, jako by nebyla zrušila slovo, ale zhostila se těžké úlohy. Bernadeta vejde do dveří. Matka se na ní osopí. Co jsi to viděla, ty hloupá? Ty jsi to vyzradila. Proč jsi to vyzradila? Ptá se Bernadeta a pohlédne dlouze na sestru. V jejím hlase však není výčitka, nýbrž jakási úleva. Popojde dvěma krůčky k matce a rozpřáhne prsty, jako by si nad ohněm nahřívala ruce. Srdce se v ní rozplývá rozkoší, že může mluvit o svém tajemství. Ano, maminko, viděla jsem u Masabiel takovou krásnou, překrásnou dámu. Tato nadšená slova jsou poslední kapkou, kterou namáhavě udržovaný klid utýrané ženy překypí. Pod ní plném beznadějných pokusů a zklamání musí ještě vyslechnout tenhle nesmysl, s kterým se přihrnou její dcery, tulačky, jimž nevoní žádná práce. Nejvíc však ji pohoršuje hluboký ruměnec na Bernadetině tváři. To je rozpálená tvář milující dívky, která je odhodlána obětovat pro svou lásku všechno. Hlas matky Subirusové zaječí tak pronikavě, že Sažuovi ve svém bytě natáhnou uši. Co jsi viděla? Nic si neviděla. Žádnou překrásnou paní si neviděla, leda nějaký bílý kámen. Vy vidíte krásné, překrásné dámy a já se zatím na vás dřu. A nikoho z vás ani nenapadne, aby mi to trochu ulehčil. Svatá pano, co to mám za nezvedené děti? V kostele kradou svíčky, padají do bláta, o katechismu nemají ponětí a teď ještě vidí krásné, překrásné dámy. Jen počkejte! Subirusová popadla pružnou plácačku, s kterou při stlaní proklepává podušky. První rána zasáhne Bernadetu dozad. Marie se pokouší schovat. To rozuřenou matku ještě víc rozdráždí. Honí mladší dceru, dokud i jí jednu nevsolí. Oba hoši taky něco slíznou, rozhodně ne, nezaslouženě. Vidíš, kvůli tobě mě maminka bije, brečí Marie. Subirusová odhodí plácačku. Zapomněla se. Rozpoutala pekelný rámus. Nepovážila, že chudák muž je nemocný a spí. Nebylo však ani toho hluku třeba, aby se Subiru probudil. Už dávno stojí vzpřímený. Já jsem to slyšel, řekne. Subiru je štíhlý, vysoký, urostlý muž. Jeho vnější smůla a vnitřní slabost ho zbavili všeho, jenom ne prosté vznešenosti, kterou se vyznačuje jeho postava. Vůči dětem si uchovává autoritu právě tím, že celou exekutivu i s trestem a pokáním ponechává ve všem všudy činorodější matce. Ta ho používá jen jako jakési poslední nadoblačné instance, jejíhož rozhodnutí se zdánlivě tajně dovolává dřív, než je uvádí ve skutek. Tentokrát však pokročí Subiru těžkým krokem k dceři a popadne ji za výstřih blůzy. Krátký spánek ho patrně stáhl až na nejtěžkomyslnější dno střízlivosti. Slyšel jsem to, opakuje podruhé. Tak ty už teď začínáš dělat hlouposti. Podívej, je ti 14 pryč.
Jiné holky ve 14 si nejen vydělávají na živobytí, ale podporují ještě i rodiče. Vidíš, jak to s námi vypadá. Nemohu vás do nekonečna živit. A ty mi už teď začínáš vyvádět hlouposti. Znám to. Děláš se důležitou. Vymýšlíš si historky, vychloubáš se bajkami, vypravuješ o dámách se zlatými růžemi na bosých nohou. Kam to povede? Jsme řádní mlynářští, tvá matka i já, a byli jsme, výbůh, vždycky skromní. A já se pro vás, výbůh, nevyhýbám ani té nejšpinavější práci. Ale ten, kdo vidí v jeskyních krásné dámy a vymýšlí si báchorky, nepatří mezi pořádné lidi, ale mezi jarmareční kejklíře, provazolesce a cikány. Jestli jsi jedna z nich, tak se honem seber a jdi si k cikánům a kejklířům. Subiru mluvil klidně hlubokým hlasem. Byla to nejdelší výchovná řeč, jakou kdy Bernadeta od otce slyšela. Hledí na něho naprosto nechápavě. Co od ní chce? Její oči se na něho upírají pevně a zároveň netečně. Přitiskne si obě ruce na prsa. Ale tatínku, řekne, já jsem tu dámu doopravdy viděla.

za krásou květin i s tím se skrývá, jak trn na růži bolest dá. Jen čas ji zhojí, i trn se zlomí, láska bolest

0: Desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes. I když naokolo žou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Když jsem letěl poprvé letadlem, byl jsem už dospělý člověk, otec, manžel. Byla tu trocha nervozity, přiznávám, ale trasa nebyla dlouhá. Letěl jsem z Prahy do Holešova. Všechno proběhlo hladce, letadlo vzlétlo, letělo, přistálo, sáček zůstal nepoužit a já dokonce během letu usnul. Od té doby jsem letěl mockrát. A trasy rozhodně delší, než byla tato. Letěl jsem do Moskvy, do Paříže, do Nice, do Londýna, do New Yorku, Montrealu, do Bělehradu, do Splitu, do Berlína. No prostě jsem si zvykl. Někdo letadlo nesnáší. Důvody mohou být rozličné. Někdo je nesnáší už proto, že toto letí, že tedy není na pevné zemi a že jeho nejistota je tímto znásobena. A někdo proto, že při letu koná ještě pohyby kolísavé a cukavé, což pak působí neblaze na jeho žaludek. Moje nejdelší cesta byla z Londýna do New Yorku. Na počátku přišly letušky, půvabné letušky, a předváděli, jak obléci záchranou vestu v případě potřeby. Předváděli to mlčky, zatímco odborný výklad zněl nad jejich hlavami z amplionu. Vypadalo to jako podivná módní přehlídka, ale bylo to jaksi zostřeno pomyšlením, že tu hrozí skutečné nebezpečí. Zajímavé bylo pozorovat přitom diváky, posluchače, tedy cestující. Někdo se jenom díval, slova nerozuměje, například já. Někdo jenom poslouchal s očima zavřenýma, jako by nechtěl vidět to, co by mu mělo zachraňovat život. A někdo okázale hovořil se svým sousedem, aby dal najevo, že toto všecko zná, že lítá dvakrát týdně přes oceán a že tohle směšné oblečení už měl sobě víckrát, dokonce ve vodě. No, nevím, jestli si to někdo zapamatoval, ale představoval jsem si, že ve chvíli skutečného nebezpečí by museli ty letušky opakovat urychleně všecko znovu. Skutečné nebezpečí. Mluvil jsem s lidmi, kteří přežili pád letadla. V montrealské nemocnici jsem byl navštívit ty, kdo se tam tehdy před 10 roky zřítili s letadlem, a hluboce jsem se poklonil před mužem, který tu ležel v jakémsi igelitovém stanu s těžkými popáleninami a který si zachoval svůj obdivuhodný a klidný humor. Ale čas plyne. Já přiznávám si, už nemohu vzpomenout na jeho jméno, ale byl bych rád, kdyby toto slyšel a přijal můj pozdrav po těch letech. Skutečné nebezpečí. Letěli jsme jednou do Bělehradu naším letadlem a kapitán najednou přišel mezi nás. Šel od jednoho k druhému, s každým prohodil pár slov, jak se vám letí, jestli pak víte, jak jsme vysoko, jak rychle letíme, těšíte se na moře a podobně. Když přišel ke mně, povídám, dovolte mi otázku, pane kapitáne, co děláte, když vám začnou vynechávat motory? A on mi odpověděl, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Od jisté doby, tedy od doby několika únosů, jsou správně zostřena bezpečnostní opatření na našich letištích. Stalo se mi na jednom z nich toto. Přišel jsem, pracovnice letiště mě odbavila a já čekal. Přistoupil ke mně muž, představil se mi a řekl, že je rozhodčím při hokeji, že má večer v Praze pískat ligové utkání a že si dole ve městě zapomněl občanský průkaz. Zpátky už by to nestihl a dívka u překážky ho odmítla odbavit. Šel jsem tedy, zaručoval jsem se za něho, vysvětloval důvody, ale ona dívka trvala na svém. Jak tvrdošíná dívko si. Dal jsem si tedy zavolat náčelníka letiště, znovu mu ten spor přednesl a řekl, že slečna si jaksi zamanula, ale náčelník, a správně, se postavil na její stranu a řekl, ne, ten pán nepoletí, nemá-li občanský průkaz. Ona to rozhodla správně. Tak mi tedy vysvětlete, řekl jsem já, proč mne odbavila bez mého občanského průkazu. Náčelník se usmál a řekl, to je přece jasné a jednoduché, vás každý zná. A já jsem odpověděl, ne, tak jednoduché to není. Víte, kolik lidí si mne už spletlo s horníčkem? No, a pak jsme letěli oba a zápas byl pískán. Já mám rád posádky našich letadel. Ještě jsem tam nepotkal nikoho, kdo by se nevešel pod pojem sympaťák. Myslím si, že toto nebezpečné a tvrdé a krásné povolání formuje lidi a že letec se prostě pozná. Několik letů už jsem poznal i s nimi, u nich. Byl jsem při přistání, při odletu, při letu. Chvíli jsem měl dokonce v ruce volant, nebo co to je toho jenom půlka. a vždycky znovu žasnu nad tou stěnou plnou budíků, páček, světýlek, stupnic a šipek. Jednou jsem nastupoval do letadla a přicházející posádka mě zvala k sobě. Chtěl jsem si upřímně řečeno zdřímnout a nechtěl jsem ale taky odmítnout. A tak jsem řekl, no, až kdybyste si nevěděli rady, tak mne k sobě zavolejte. Letadlo bylo ještě na zemi. Když se otevřeli dveře a vešel člen posádky a povídá, pane Horničku, prosím vás, my si nevíme rady se startem, nešel byste k nám? Řekl to naprosto vážně a já šel mezi sedadly sledován úžasnými zraky cestujících a cestou jsem mu říkal, kolikrát vám to mám vysvětlovat. Napřed spojka, pak jednička, pak pomalu přidávat plyn a s tím jsem vešel do pilotního prostoru, dveře se zavřely a já myslím, že několik cestujících bylo ochotno raději vystoupit a jet vlakem. Když jsem byl kluk, to se lítalo málo. Letectví jde, jak se říkává, mílovými kroky vpřed a v každé chvíli jsou tisíce lidí ve vzduchu. Na cestě, od někud, někam. A tisíce jiných se snaží, aby jejich let byl přesný, příjemný a bezpečný. Letecká doprava se stala běžnou a jednou z nejbezpečnějších, pokud jde o procenta a statistiky. Kdysi vzlétl, a není to tak dávno, jen jeden do vesmíru. A pak dva. A přibývá jich. Jednou i vesmírná doprava se stane běžnou a pro všechny. Nikdo se nezlobí, že zatím pro všechny není. Nikdo se kdysi nerozčiloval, že si lítá jenom jeden. Že jich na celém světě lítá jen 10 nebo 100. A není tomu tak i v umění? Přijde básník a je sám. Pak má jednoho čtenáře, pak dva, pak 10. A po 50 letech možná 50. A hle, ostatní se zlobí, že není pro všechny. Ale v každém oboru lidské činnosti je tomu tak. V laboratoři se hledá lék. Je nalezen a zkoušen na jediném člověku. Pak na dvou, pak na 10, pak na 100. A pak je vyráběn pro všechny. Jsou na světě umělecká díla, která zatím jsou pro nemnohé. Jednou se stanou přístupná všem, ale tito všichni by se na ně neměli předčasně zlobit a chtějí-li mermomocí díla i pro sebe. Není jich v umění dost? Obdivuj ty, kdo vzlétají první. Ať už ve svém stroji, anebo ve své básni, anebo ve svých obrazech.

0: Noc plná hvězd.
1: Někteří lidé snad již při vstupu na tento svět si nesou velikou lásku k nějakému povolání, jemuž...
0: Noc plná hvězd.
1: Někteří lidé snad již při vstupu na tento svět si nesou velikou lásku k nějakému povolání, jemuž potom věnují celé

znamenalo komedianta a člověka, který se uhýbá práci. Ale žádná moc mě nezadržela, abych mezi ně neodjela, protože jsem slýchala, že u venkovských společností je nejlepší škola pro herce. Opustila jsem tedy Prahu, všechny své doma a vyřadila se tak z rodiny. Dlouho mě nemohli odpustit hanbu, kterou jsem jim udělala, utéct ke komediantům. V roce 1896 jsem se provdala za hodného muže a vychovávala děti jedno po druhém, jak přibývali, a nebylo jich málo, bylo jich 6. Byli jsme u venkovské malé společnosti a cestovali každých 14 dní ze štace na štaci, jak jsme říkávali, a v duchu Tylově a jeho šlépějích rozdávali našemu lidu na vesničkách a v malých městečkách to nejkrásnější. Lásku k naší drahé vlasti a rodnému jazyku. U společnosti žili jsme opravdu jako jedna rodina a snášeli pohromadě všechno dobré i zlé. A stalo se kolikrát, když nebyly peníze, a to bylo často, když divadelní sál zel večer prázdnotou, sehnalo se přece to nejpotřebnější a ředitelka nám všem uvařila bramborovou polévku. A pane, jak nám chutnala! A na mou duši žádný nereptal a nálada byla pořád. Vtipy byly někdy hodně šibeniční, no ale ty patřily k věci. A zajímavé je, že nikdo nereptal ani proti repertoáru, ani proti obsazování. Ředitel s režisérem hru obsadili, rozdali se role a hotovo. Tehdy totiž někde bylo zvykem, že vrácení role znamenalo výpověď. No a to si každý moc dobře rozmyslil, aby úlohu vracel, když se mu nelíbila. A teprve po létech nahlédl, jak mu to bylo dobré, že musel hrát všechno. Jak mu to bylo ku prospěchu, tím, že vlastně vyrůstal. Večer, když jsem uložila děti a šla do divadla, nastala pro mě ta nejkrásnější chvíle. Tam jsem po celé představení žila jiným životem. Životem té osoby, kterou jsem představovala, a zapomněla na všechny starosti a denní trampoty. Ale dohráli jsme, opona spadla a vrátila jsem se do skutečnosti k své rodině, která byla druhou polovicí mého života. A nebylo málo té práce. Ráno zkouška, uvařit oběd, nachystat, vyžehlit šaty do divadla, večer pak uspat to nejmenší děcko, než jsem odešla. A kde bylo praní prádla, spravování, pakování beden, když se tak často cestovalo? Přiznám se vám, že při veškeré té práci sílila mě jen myšlenka na večerní představení. Až se ocnu zase v divadle a na ostatní svět zapomenu. A často jsem také, když byly děti ve škole a to malé usnulo a já měla chvíli ticha pro sebe, přemýšlela o tom, je-li možné, aby se mě někdy splnila všechna ta moje tajná přání, o nich jsem už v mládí při té své veliké lásce k divadlu snívala. A vidíte, dočkala jsem se. Dlouhá to byla doba. Celých 60 let. A tu bych vám ráda, moji milí posluchači, pověděla některé krásné chvíle z těch vyplněných snů. Osud mne žádných ran neušetřil. Léta ubíhala, plynul rok za rokem, až jsem se dožila 80 a slavila jubileum. Dříve však musím vzpomenout na nejtěžší

nejhorší ránu, kterou jsem v roce 42. utrpěla. Na smrt mé milované dcery Anny Letenské. Zlatou mojí Andulu, jejíž umění bylo uznáno a oceněno, kterou pro její bodrou povahu a humor měl každý rád, zběsilí nacisti umučili v plynové komoře Mauthausen. Ani hrob nemá chudinka. Po téhle kruté ráně začaly se konečně vyplňovat mé dávno toužené sny. Nejdříve v roce 51. v Českých Budějovicích jubilejní představení 80 let života, 60 let u divadla a 30letý pobyt tamtéž. Hrála se znovu vzkřísená Jiráskova Samota za přítomnosti mnoha vzácných pražských hostí, kde byla oceněna moje životní práce nejen krásnými slovy, ale i dary. Na to v Praze v Tylově divadle v dubnu žatevní představení Samoty, které jsme na celé čáře vyhráli. A ještě jednou v sezóně 52-53 Samota v Tylově divadle a krátce na to jsem byla pozvána zprávou Národního divadla, abych hostovala v Samotě za ochoravělou paní Dostálovou. A tady bylo vyvrcholení. Tady se uskutečnil ten největší sen mého života. Hrála jsem na první naší scéně v Národním divadle, na které jsem se jako školačka dívala se slzami v očích v zástupu plačících, když je ničil strašlivý požár. Hrála jsem v té naší zlaté kapličce, kterou jsme si znovu postavili a která byla a pevně doufám, je i dnes nejvyšším cílem všech herců. Kdybych dovedla, chtěla bych vypovědět všechno to krásné, co jsem zažila ten večer při hraní té milé staré mámy Vejrové. To se však povědět nedá. Takové chvíle se mohou jenom procítit. Byl to nejkrásnější večer mého života. Splnění všech mých snů. Byla to odměna za všechny ty oběti a lásku, kterou jsem divadlu věnovala po celý svůj život. 6. prosince v témže roce byla jsem pozvána opět do Národního divadla zahrát ve stém představení Jiráskovy Vojnarky starou Havlovou. Zase pro mě nová radost, nové nadšení a duševní omládnutí na několik příštích let. Po představení jsem si v klubu Národního divadla se všemi starými, milými přáteli a hlavně s milým Smolíčkem zavzpomínala na dávné, těžké doby u divadla a upřímně se seznámila s mladšími, kterým snad až neuvěřitelně znělo moje vypravování. A nakonec ještě v Mánesu nečekané setkání po 30 letech s Vašíčkem Vidrou. Když mě spatřil, popadl mě do náruče a stiskl on, takový silák, a já, malá nepatrná, že jsem ani dýchat nemohla. A pak jsme se posadili a jako veliký pestrý vějíř otevřel se před námi konec minulého století, kdy jemu bylo 19 a mně 24 let. Viděli jsme se zase jako divadelní a životní zelenáčci, mladí, plní elánu, plánů a snů. Jako na kouzelném koberci létali jsme z místa na místo, od člověka k člověku, od události k události a věříte, že jsme oba plakali slzami radosti a teskných vzpomínek? A byly to
vzpomínky poslední. Už jsme se nesešli. Předešel mě. A v té chvíli, co jsme byli pospolu, byla bych nejraději začala všechno znovu. Třeba bych věděla, že ten můj život nebude o nic lepší a pohodlnější, než byl ten, který jsem žila. A vy mladí, kteří jdete za námi, milujte divadlo jako my staří z celého srdce a přinášejte mu i ty nejtěžší oběti. Přesvědčila jsem se, že pomalu se vám ani nechce věřit, jak těžko se žilo za čeledního řádu. Jak tvrdě jsme museli bojovat o každé české slovo, jímž jsme z jeviště posilovali klesající a malověrné. Já nejsem žádná hrdinka, ale mám zkušenosti mámy kupy dětí a mohu vám povědět, jak se divadlo hrávalo, za jakých podmínek. A poprosit vás, abyste si uvědomili, že dnes na vás nikdo nechce, abyste bojovali za uplatnění a za existenci divadla. Nemusíte se také zapírat, prodávat a slevovat ze svých velikých cílů. My jsme tehdy, pravda, upravovali cestu českému divadlu. Upravovali jsme ji vám, mladým. Ale neměli jsme přímý vliv na celé české divadelnictví, na jeho růst a rozkvět. Dnes už ve většině případů lidé nechodí k divadlu jen tak z laciné senzace a módní výstřednosti. Dnes tam chodíte za prací, která je mnohdy těžší, než si nezasvěcený dovede představit. Stejně špatným výstřelkem by však byla víra, pohodlný a laciný život u divadla. A tento dojem někteří ještě mají, ale když se jim daří, že je divadlo živý a oni mu jako protihodnotu odvádějí míň než nic. A tady bych těm divadelním darmojedům přála, aby prožili několik neděl u dřívější venkovské společnosti. Nesmíte zapomínat, že divadelní dráhu mohou nastoupit jen opravdové talenty. A to proto, že herec má na jevišti veliké poslání, že je mu svěřen veliký úkol vychovávat a vzdělávat, vést a řídit. Divadlo je těžký boj. A je třeba vybrat jen zdatné a silné a těm dát do ruky zbraň. Věřím ve vás, mladé, protože ve vás vidím budoucnost té práce, již jsme začali a tak dlouho se jí prokousávali. Vzpomínky na můj divadelní život, na celou tu dlouhou, někdy krušnou cestu jsou krásné. A chtěla bych se dělit o ně se všemi lidmi na světě, otevřít jim své srdce, protože je mám ráda. Dobře víte, mladá máma má ráda své děti. Babička už raději vnoučata a prababička zase ty nejmladší. A já mám všechno, děti, vnoučata i pravnoučata a mám je ráda, ale mám také ráda ještě tu celou velikou rodinu diváků a posluchačů, pro které jsem žila a hrála a pro které bych chtěla ještě hodně, hodně dlouho hrát a vyprávět.

0: Nepláč. Pláčem se všecko jenom prodraží. Nepláč, no tak nepláč. Ráno tě doprovodím k nádraží.
1: Ráno tě doprovodím k nádraží.
2: Hvězda.

kuchyni na mém stole je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba.

0: Zavud Jarek a kak ti bia, můj brat.
1: Noc s hvězdou.
2: Posluchač se ptá na hru anglického autora Wolfa Mankowitze Expresso Bongo, kterou Werich chtěl koncem 50. let uvést, ale nakonec z realizace sešlo.
3: No to je anglická hra, to je výborná hra, já se to bojím hrát. No tady jsme u toho, podívejte se. Je pochopitelný, že u takového divadla, jako je naše, první řadě člověk to divadlo musí mít rád, když tam jde. A lidi, kteří to nemají rádi a chodí tam, dají blbost, to tam nemají, můžou jít jinam. A jsou takový lidi, kteří to rádi nemají a chodí tam a teďka poslouchají, co by tam mohli říct z toho. No tak já jsem, mám v tom zkušenost, tak já jsem, než já tam něco řeknu, tak si to dvakrát převalím v hlavě, aby tam nebylo něco, co by mohl někdo obrátit jako rukavici a dát pravou rukavici na levou ruku, že ano, což je, to je taky jeden způsob. Ale například já tam říkám jednu věc. On říká, a co ráno? Říká, že ráno snídám kaviára šampaňské. On říká, o mistře, vy snídáte šampaňské? Já říkám, ono není nic dražšího. No a pak to jde dál, já říkám, buď to, že piju suchoje, nebo sladkoje, nebo polosuchoje, a že to nosí za mnou z pokoje do pokoje, protože piju, já snídám bez stoje. A on říká, pak jedete do troje, že podívat se do zoje. A já říkám, ano, nedávno jsem tam padl do hnoje. A on říká, oje. No tak jsem se dozvěděl od jednoho vynikajícího muže, že o tomto mém vtipu byla velká diskuse, nebo jiný vynikající muž to by tam byl, a říkal, že narušuju celostátní cenovou politiku. Že škodím lidově demokratickému režimu, neboť tam denně říkám lidem, že je u nás draho. No jo, no, tak na to jenom jedna jediná odpověď. Ať takovej vůl tam neleze. Protože když může najít tomhle tom, jako tenhle úmysl, no tak potom, když kejchnu, tak to mě musí zavřít, protože to třeba řekl, že jsem jak mě na něco nadával, až mi nebylo rozumět. Že? No a potom, když se odstne, člověk má v rukách hru, která je kontroverziální, což je pro divadlo to nejlepší. Vždycky je pro divadlo dobře, aby hrálo takovou hru, o které se mluví. No nemluví se o hrušce, která je, o hrušce se nemluví, která je normální. Mluví se o hrušce, která má, aby mohli říkat, ta má chuť jabka, ta má. Potom vždycky se mluví o tom, co je tak zajímavý, že na to může být několik pohledů. No když člověk hraje, když divadlo hraje takové hry, že tam říkají, co tam hrajou? O, ani nevím. A byl jsi tam, jo, o čem to je? No, ona tam přijde, on odejde. Ona tam nebyla. Já nevím, já jsem o přestávce potkal kádrovýho, tak jsem šel domů. Tak. Ono je pochopitelně, že divadlo má hrát kontroverziální věci. No a když potom takovou věc dostanete do ruky, jako je Espresso Bongo, no tak a znáte tyhle ty poměry, no tak pak člověk váhá, má-li to hrát nebo nemá-li to hrát, protože jestli se to, jestli, tady nejde o publikum vůbec, tady jde o určitý kruhy, který to můžou vykládat tak či onak. No tak já jsem před 5 lety to dělal velmi odvážně a pak jsem do toho šel a věděl jsem, že si svou věc uhájím. Já jsem dnes unavený. Po 5 letech já už fyzicky unavený a mentálně. zasedat za stůl s lidmi, o kterých napřed vím, že nemají smysl pro humor a že se napřed rozhodli, co slyšeli. A sedět s nimi a říkat jim, že to tam není. Mě už to nebaví. No tak prostě přemýšlím, máme hrát Espresso Bongo nebo nemáme. Ačkoliv to je, jak říkám tyhle hře, to není nic proti ničemu. Ale dalo by se to vykládat třeba, že přijde někdo a řekne, co nám to říká. No já nevím, no to já nevím, jaký má ucho. To nám zakázala jedna kulturní referentka, nám vyškrtala všechny citáty Shakespeara. Když jsme mi dělali něco na Štvanici, protože my v Praze dvě to můžeme říkat, ale Štvanice to už je. To už je jiný dožectví. Tam už je jiné dože. Tak tam to zase... No, tak tam vyškrtala všechny věci z toho. Bývalá učitelka. Tak pak jsem jí volal a říkal jsem, no teď to jsou ale všecko, co jste vyškrtala, jsou citáty ze Shakespeara. Byla dlouhá pauza a pak řekla, no ale tam to nebylo napsáno. Tak já jsem vám milostivá paní, já vám k Vánocům pošlu vázaného Shakespeara. To je velmi dobré čtení. Tak ona mě řekla, abych ji neříkal milostivá paní. Tak se mi toho Shakespeara neposlal.
4: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
5: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem ranních vlaků.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Čeští čtenáři milovali nadevše jednoho básníka, spisovatele a politika. Jehož tvorba ovlivňuje vlastence už přes 100 let. Od první republiky de facto dodnes. Jmenoval se Viktor Dyk. Tento prozaik měl národní cítění a nedělal kompromisy. Za první světové války byl členem domácího odboje a signatářem manifestu českých spisovatelů. Od roku 1917 pak pracoval jako redaktor Národních listů, aby o rok později získal důvěru občanů a usedl jako poslanec Národního shromáždění za Československou národní demokracii. Dykovu pro národní politiku nelze oddělit od umělecké tvorby. Ve své vrcholové básnické sbírce Devátá vlna z roku 1930, vydané rok před jeho smrtí, se snoubí smutek i vzdor českého vlastence a hledajícího člověka, který své místo ve světě nenalezne dříve, dokud nespočine v Bohu. Zajímavě si jej proto připomínáme článkem Radka Pokorného.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Dnešní doba je vůbec zvláštní. Například mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Hostinský pan Bobišut se raduje. Tak nám zasejc přišlo do módy plize, plizovaný rukávky, plizovaný sedla, zdrhovaný fyžíčko. Hernaj spání, já si letos ženušku oblíknu. Ta musí být samý vsazovaný krajky. A žabot nadechnutý jako sníh, jako pěna.
2: Člověče, jděte do háje se svýma fyžíčkama,
1: praštil kartami pána Forhontě.
2: Vidíte, že vám okazuju žaludy, tak proč je neotočíte? Tohle je taky hraní. Člověk, aby s váma jen platil, tak jsem měl hezky obsazenou desítku a vy mi ji podeberete. Teď jsem kvůli vašemu plizovanému rukávu o trumf kratší. Už aby tady byla milost paní a vzala tu za vás.
1: Ale to byl pan Bobišut. Fyžíčko, plize, žaboty. Jen jak by si ženušku oblékl co nejlépe. Zaplať pámbu, konečně se milostí vás zjevila. Hned jí pan Bobišut musel odevzdat svůj list. Prohlédla ho jen letmo, flek zašveholila. Já vám dám hlesně do zelených. Vedle u stolu, kde seděli manželky hráčů, to zašumělo. Já vím, že dala flek na nic, povídá jistá paní Frtílková. Te je to jedno. Flek, re, ona to stejně nezaplatí. Pan Rada si dal opravdu re. Paní Frtílková pokračovala. Ten jí toho udělal? Dyk ona si na to re čeká. Ona to hraje lehce. Čím více dlužná, tím víc musí voplácet. A to ona voplácí ráda. Ona voplácí vždycky, když Bobišut není doma. No, to vám byl jednou v pivovaře platit pivo a u ní v bytě se sešli hned tři. Tenhle ten Reindl měl u ní za betla a nějaký zmatlík za žaludských 107. A hádali se, který mu to dělá víc. Ale on je oba vyhodil ten mladý tausik. On měl u ní za červených 130 s vlekem. No to víte, mladý člověk, ouhletnej. Však mu taky ten flek dala na plonk trůfa. A ještě, jak mu potom sama vyčítala, že prej se neotočil, když to měl tak vyložený. Jo, mi drahý. Končila paní Frtílková. Nesou ženský, že si na ten flek čekaj. Tak to je. Paní Frtílkovou soudili pro drby a odsoudili ji k pokutě nepodmíněně. Ale nejde o tu pokutu. Jde o tu dnešní zvláštní dobu. Mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Dnes jsou muži zženštilí. Žena, aby sama flekovala.

Dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát. Teď vyjít schody nestačí, když škola dějin otáčí. V paláci temnot

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Noc plná hvězd.
1: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
2: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
1: Ano, ano, jak se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
3: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselý, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
1: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
3: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
3: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
2: A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
2: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
2: On nebyl pojištěný?
3: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
2: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohu díky. Bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti...
2: Jenom mě.
1: A podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
2: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
2: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
2: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
2: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
2: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
2: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?

0: znamená?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Weirašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Vodu.
1: Prosím.
0: Dejte mi vodu nebo vomblin. Ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
0: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
0: Nemá?
1: Ne.
0: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
0: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
2: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
2: Na. Koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
0: Můj drahej strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
2: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužského, že ano? Knou byste se přece nikdy neprokučili.
0: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
2: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
0: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
2: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
0: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
2: No, to se divím.
0: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
2: No, tomu se ani nedá věřit.
0: Jo, jo.
2: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka, ženská, jako vy.
0: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
2: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík Pluďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani zamlada na to štět,
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
0: No počkejte, vy se do toho nepeďte, jo.
2: Já to mluvíte s panem notářem.
0: Tak co se tady to je naše? Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
2: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
0: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
2: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
0: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy měla si sotva.
2: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
0: Okamžik.
2: Prosím, ne,
0: to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
2: Prosím, to znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
0: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
0: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
0: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přibyly úroky, že?
1: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: Očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
0: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
4: I já jsem tratil, dámo.
0: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
0: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
4: Vy mě mluvíte z duše.
0: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
4: Vy mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
0: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
4: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
0: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
4: Ale nemusíš.
0: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
4: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
5: Elize, dobrý noc.
6: Dobrou noc, Pietro. Chtěla bych ti ještě říct, že tě mám moc ráda.
5: I já tě mám rád, Elízo.
6: A celý život je před námi, Pietro. Budeme mít dva syny. Jeden z nich bude rybář a ten druhý... Co myslíš, že bude ten druhý, Pietro?
5: Co myslíš ty?
6: Já myslím, že ten druhý bude hodný a tichý a bude to stavitel. Postaví u nás kostel a ještě za 200 let sem budou lidé jezdit a budou se na ten kostel dívat. A my budeme mít v tom kostele tu nejkrásnější hrobku.
5: Já vím, Elízo, všechno se ti splní.
6: Ale to už nám bude 90 let, Pietro. Ale teď bych chtěla,
5: Co?
6: Abychom ještě častokrát leželi vedle sebe v trávě a abys pořád stejně rád svou hlavu skláněl k mojí hlavě.

0: Noc s hvězdou.
1: Co pak, pane Malca? Máte něco na srdci?
2: Takový problém. Spíš problémeček.
1: Nějaká nemoc v rodině?
2: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
1: Pane Marca.
2: No s rodinou, samozřejmě.
1: Já vím.
2: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
1: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
2: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
1: Pane Marca, víte dobře, že to nejde.
2: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večírek s manželem samozřejmě. A je to, když do nic nejde.
1: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
2: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
1: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
2: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
1: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
3: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
1: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
3: Podejte mi tašku.
1: Co to?
3: Kladivo.
1: A kdypak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
3: No, já jsem na tom teď letě s časem. Šroubovák.
1: Už mi to slibujete rok.
3: No, není materiál, víte.
1: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
3: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
1: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
3: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelez.
1: Co takhle? Tenhle pátek, no.
3: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
1: Nedalo se to odločit na pondělí.
3: Helgo, to je materiál tohle.
4: Malá pozornost za vaši ochotu.
3: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
1: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
3: Jo.
1: Ještě jednou vám moc děkuju.
3: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako čtyřlisté.
3: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
3: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
3: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
3: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
3: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
3: No, tak jsem šel fasovat materiál do skláně. Jde o pár hodin.
6: Ne.
3: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
3: No tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
3: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte.
5: Jste.
6: Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert vem vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
7: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
7: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
5: Zajisté, soudru řediteli, zajisté.
8: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
2: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
2: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
9: To je snad sen.
10: Je tu půlnoc.

0: Noc plná hvězd.
1: Je mi trapné o tom hovořit, o komé skoro pláče. Ale v druhé části dnešního pořadu se budeme muset bohužel odchýlit od náročné formy show a navrátit se k poklidnému hudebnímu textepiu.
2: Totiž, jak známo, je část po přestávce vždy vyhražena hostům a ty jen těžko můžeme nutit do vířivých a náročných pohybů, které jsou nám se Slávkem tak vlastní a zvládáme až s neuvěřitelnou lehkostí, graciézností a šarmem.
1: Ale Jirko, pořád nevychvaluj naše schopnosti, to každý z diváků vidí, že jsme mimořádně pohybově nadaní. Já bych se raději zeptal pana Balcara, jsou-li všichni návštěvníci spokojeni s rolí diváků, nebo chceli někdo tady účinkovat přímo na jevišti. Ano. Pane Balcare, kolik lidí se přihlásilo?
3: Bohužel dnes večer se nikdo nepřihlásil. Všichni jsou spokojeni v roli diváků.
1: Tím lépe.
3: A proto si můžeme pohovořit o historii hradu Velhartic. Dominanty hradu tvoří zříceniny, a to raně gotického věžovitého paláce, zvaného též Rajský dům, s jeho protějškem věží Putnou. Krajskému domu velmi těsně přilehá takzvaný Nový palác ze století 17. s překrásnými přízemními arkádami. Pod tímto horním hradem rozkládá se Dolní hrad se vstupní branou vrátnicí, troskami hospodářských budov, zbytky ohradních zdí a hlubokým, ručně ve skále vytesaným příkopem. Řeknu hodně málo. 13. století. A nyní se odebereme na druhé nádvoří. Zde bych prosil, pánové, nekouřit. Bývala tu prachárna a je zde velmi nebezpečná.

0: Noc s hvězdou.
1: Jak tady tak sedíme, eventuálně stojíme, tak se nalézáme v trojrozměrném prostoru. Chápeme-li jej jako trojrozměrný vektorový prostor, je zvláštním případem n-rozměrného vektorového prostoru. Čili svým způsobem jsme v n-rozměrném vektorovém prostoru pro n rovno 3. Tento n-rozměrný vektorový prostor má exaktní definici. Přitom pro n rovno 4 a více je to prostor nám smyslově neuchopitelný. Tajemství, čirá myslitelnost. Naproti tomu neteř. Živoucí, empiricky nám daná entita. A přitom nemá dodnes, na rozdíl od n-rozměrného vektorového prostoru, přesnou exaktní definici. Tedy neteř chápu jako složitý, strukturovaný, hmotný celek, který má zdroj pohybu sám v sobě. To je na ní zajímavé, ona se pohybuje, hned je zde, hned tam, těká doslova, a přitom ten zdroj pohybu je někde v ní. Nevidíme žádné přídavné zařízení, žádnou vrtuli, žádné vysokotlaké potrubí, přívod elektrického proudu, nic. Takový složitý, strukturovaný, hmotný celek se vám ovšem nevystráží přes nos v kádince. Ten musí mít své předpoklady vzniku. Ty je rovněž třeba v definici přesně vyjádřit. Já to formuluji takto. Nutnou a zároveň postačující podmínkou vzniku neteře je dvojice osob vesměs opačného pohlaví, z nichž jedna nebo druhá má být bratrem nebo sestrou. Ale pozor, nikdy ne současně. V tomto případě by vznikl mutant, který by nacházel uplatnění těžko i ve velmi vyspělé společnosti. Proto sob vesměs opačného pohlaví, z nichž jedna nebo druhá má být bratrem nebo sestrou. Ale pozor, nikdy ne současně. V tomto případě by vznikl mutant, který by nacházel uplatnění těžko i ve velmi vyspělé společnosti. Proto se vraťme raději k

a směrem k zemi. V kapalinách se nerozpouští. Můžete jí máčet libovolně dlouhou dobu a zachovává svůj typický tvar. Naproti tomu, když jí budete leptat kyselinou. Reaguje bouřlivě až alergicky. Za to vůči zásadám je vcelku odolná. Takovou její nejzajímavější specifickou vlastností je ovšem její buněčná stavba, o které se málo ví. Slyšíte kolikrát takové verbální nehoráznosti, jako třeba někdo se chvástá tím, že má neteř, která má buňky na sánskrt. To jsou takové ty představy, že jsou specializované buňky, které mají nějaké speciální schopnosti, jako vyšívat, nebo sánskrt, nebo krasobruslení dokonce. Buňky na krasobruslení se také používá. Tak prosím, tak tomu není. S těmi buňkami je tomu úplně jinak. Ty buňky dávají neteři tu dynamiku růstu. No a my ten růst evidujeme. Vážíme neteř, měříme neteř a odečítáme její věk. Používejte raději než nepřesného slova věk nebo stáří, mnou doporučené formulace, časová funkce věku neteře nabývá hodnoty n rovná se a za to n vždycky přiřadíme obvykle v den neteřiných narozenin další číslo řady přirozených aritmetických čísel. Pozor, proč říkám přirozených, to jsou ta celá kladná, jakmile někdo přiřadí zápornou hodnotu, zbytečně se blamuje, ku příkladu výrokem, že jeho neteří je minus 10 let, takže se hned vidí, že do toho vůbec nevidí.

0: Noc plná hvězd.
1: Člověk se pohybuje. Pohyb je mu dán jako nutnost, jako touha, jako potřeba. Pohybuje se všemi směry a nelze ho zastavit. Hilary a Sherpa Tenzing dosáhli nejvyššího bodu světa. Proč? Hilary to řekl jasně. Protože je na této zemi. Před nimi, když ještě tato země nebyla beze zbytku známa, hledali na jejím povrchu. Někteří jim v tom bránili. Psali, zde jsou lvi, na bílá místa map. Marně. Jiní tam šli. Snad, aby zbavili ty mapy o něch bílých míst a snad právě proto, že zajímali lvi. Kdo ví? Někdo miluje poznání, jiný pohodlí a jiný nebezpečí. Lidi se pohybují. Všemi směry, pořád. Sestupují do jícnů sopek. Pohybují se po mořském dnu. A po celé dlouhé hodiny dovedou stát na skální stěně a hledat pro své skřehlé prsty novou oporu. A nemusí to být vždycky na stěně nějaké hory. Totéž se děje v tichu laboratoří. Lidé stoupají do dosud nedosažených výšek a taky do neprobádaných hloubek hmoty. Bílá místa na mapách zmizela a člověk se pohybuje dál. Nejsme všichni stejní. Stejně smělí, stejně bojácní, či stejně pohodlní. Vždycky budou ti první a ti, kdo je následují. Vždycky tu bude někdo, kdo vstoupí do nehostinné končiny a začne pomocí balvanů pronikat jejími močály a vždycky budou ti, kdo přijdou teprve tehdy, když po močálech už tady nebude stopy a místo balvanů jsou tady bulváry. Těm prvním pak postavíme pomník nebo zasadíme desku a dál budeme dalším prvním v jiném oboru házet klacky pod nohy anebo tyto nohy podrážet výsměchem. Člověk se pohybuje. Od dob, kdy věřil v zemi jako v nehybný střed světa, už poznal mnohé. A teď? Teď se rozhlíží až k mezím nekonečna nad hlavou a ptá se, je tu ještě někdo? Vysílá signály a vysílá svůj vlastní křik. Halo, je tam někdo? A nebo jsem tu sám? Co se s námi stane, až z toho nesmírného prázdna se nám ozve hlas podobný hlasu našemu? Vyléká nás to? Nebo polepší? A nebo zničí? Jaké to asi bude, až se nám, smělým, sebevědomým obyvatelům této země ozve hlas? Nezavěšujte.

Kama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí,

0: zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně.

nejrůznější požadavky. Klade život na muže. Jsou však věci, které může. A jiné již nemůže. Naučil jsem se hrát šachy. Léta chodil do školy.

jsem ochoten přenocovat. Třikrát týdně ve stohu. Jíst ústřice, nosit cihly. Ale tohle nemohu. Uznejte, že to přece nejde. Podle mého mínění byla by to nejsmutnější.

Kdybych tak hrál na piano, na housle či na čelo, umělecké svědomí by ještě možná mlčelo. Dle názoru odborníků nedá se s tím jinak hnout, budu muset neprodlet.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Vítězství Petera Maďara nepředstavuje jen běžnou demokratickou výměnu vlády v Maďarsku, ale především důkaz, že evropské instituce dokážou pomocí ekonomického tlaku, blokování dotací a politické izolace systematicky oslabit neposlušné členy spolku. Vidíme to, i kdybychom byli slepí. Nad maďarským parlamentem již za zvuku evropského popěvku Ódy na radost zavládl po 10 letech opět žlutomodrý hadr čtvrté říše a jen málo jiných politických symbolů může být srozumitelněji demonstrováno hloubkou politické změny, ke které došlo vítězstvím strany TISA. Jak k tomu došlo? Inu, Orbánova domácí pozice se zdála natolik neotřesitelná, že v Bruselu vyvolal strach. A tak z útrop Evropské lidové strany v Evropském parlamentu byl vybrán jeden z jejich poslanců, Péter Maďar, ještě nedávno přitom blízký spolupracovník Viktora Orbána. A s pomocí Evropské komise a jejího bezprecedentního vydírání formou ekonomického tlaku a dotací na Orbánovu vládu etablovala stranu TISA jako vítěznou politickou sílu. O ním zlodějem, který neoprávněně křičel, aby jiný zloděj byl chycen, tedy nebylo Putinovo Rusko, ale Evropská komise. Vývoj kolem Dunaje bychom proto měli bedlivě sledovat a snad se z něho i dostatečně poučit. Podrobně nám o tom své hodnocení napsal Ivo Strejček.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Teď vám řeknu, mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádějí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zase nic. Já to nechápu.
2: No tak Karle, každý má manželství takový, jaký se ho udělá. Například moje žena.
3: Jo, Renátko, nazdar.
2: Jo, a propo, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
1: Já nevím, snad jo.
2: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A obráceně.
1: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
2: Ale to byste se divil, Čoča, nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
1: Jaký moralista, já jsem pořád takovýhle stejný.
2: No doma, doma. Ale na těch zájezdech, já to znám.
1: Co na zájezdech?
2: No, neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí.
1: Hoďte se, no, nechte toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
2: Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou. Tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no to nevíte, kdy přestat. To lítá. Co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako... Taková tichá voda, furt jako ale na těch zájezdech, no to jste jak vyměněnej. Tohle a Bohem, Grand, poroučíte rundy.
1: Počkej,
2: a točíte se.
1: Počkej, jo, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
2: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu, jo. Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy, všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankán a já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoji. To umí málo kdo, to neznám takový.
1: Nevěřte mu lidi, to je tak, ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem.
2: No, já to mám.
1: Šišku turistického salámu.
2: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým.
1: Jaký krasavice, prosím?
2: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd. Jo. Sekt s vodkou, no to položí každou.
1: Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
2: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhej, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem, ne, v Grandu.
1: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
2: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletry. Vy mě budete, no to byly pro vás hlavně veletry, to jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj, to si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. To bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takovej černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění Kama Sutry, vám řekl. Sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. No, teda, u koho šijete, Karle? U koho šijete, se ptám?
1: U Adama.
2: No, to se dalo čekat.
1: Počkejte, jak a to potom, myslíte?
2: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom. Atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy uvidíte. Rumba koulek. Tu si vždycky děláme z tého termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky.
1: Ne, lidi, nevěř se, Nevěřte mu ani slovo, nevěřte mu ani slovo. Teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři. Podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte.
2: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, když to taky jsou výdaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách. Teda, no, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu, to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť, takhle chytne a bílej medvěd do něj. A bílej. Tak, a nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám s vámi předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věděla, co říct. Neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal. A teďka... Zlatý řadě, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámě, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu.
4: Jaká Markétka?
2: Markétka, no jak jste se domlouvali.
4: Já jsem se s nikým nedomlouval.
2: Domlouvali jste se na večer.
1: Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto.
5: Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
2: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divochu!
1: Ne,
2: divochu!
1: Ne, to ne!
2: Divochu!
1: Ne!
2: Divochu!
1: Ne! Divochu! Ne! Divochu! Ne! Divochu! Ne! Divochu! Ne!

Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

kráčím, na život mračím, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád hrady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá.

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru.

0: Noc plná hvězd.
1: Jsem zamyšlen.
2: Prečo?
1: Přemýšlím o zlobě lidské.
2: Ano, lidé jsou zlí, lidé jsou zvěř.
1: O ne, křivdíte zvěři, příteli. Lidi mají tu drzost, že si nadávají zvířecími jmény, ale jak k tomuto ubohý zvíře přijde, aby bylo k člověku přirovnáváno?
2: Takový ježek.
1: No, no nebo lev, vemte lva. To se řekne lev společnosti, lev salonu. Chudák lev. Viděl jste někdy pravýho lva, takovýho toho?
2: Já vím, ten, co žere misionáře.
1: Ano, viděl jste někdy opravdického lva, jak si zabalí smoking do kufru, jak s tím jede na Krkonoše, jak se tam 14 dní flinká po boudách, jak přijede zpátky, namaže si hubu hnědým krémem, aby vypadal opálený, jak jde do společnosti a říká tam, milosti a paní, já bych vám přál ten sešup z míseče, když je fukér.
2: No všem, tohle to lev neudělá, to udělá vůl.
1: Ani vůl to neudělá.
2: No jo, vůl má krásný oči. Já myslel, kdyby ten pán, co je ten lev, kdyby nebyl vůl. No, to by zase nebyl lev. Ono se vážně...
1: Patky namaže si hubu hnědým krémem, aby vypadal opálený, jak jde do společnosti a říká tam, milosti a paní, já bych vám přál ten sešup z míseček, když je fukér.
2: No všem, tohle to lev neudělá, to udělá vůl.
1: Ani vůl to neudělá.
2: No jo, vůl má krásný oči. Já myslel, kdyby ten pán, co je ten lev, kdyby nebyl vůl. No. To by zase nebyl lev. Ono se vážně zvířatem může vidět, když jste jí mluvit.

0: Noc s hvězdou.
1: Moc řečí se vede vychvalování, nabízání, malebných úmel. Tetky, strýci, šohaje, děvčice a děcka, všecko v jednej guči na rinku. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Jurka zjedosladku píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek rošlápl brožu za širáček. Turek s naježenýma fúsama, jak když pes čuchne do plín řve, jak kdyby byl na jarmaku sám a usekává z velikých rychle tureckého medu. Za krajcar a po krajcaře. A Carmen s pomalovanou hadrou na hlavě a s krůžkama v ušách hádá hlubým ľuďom z ruky a opíca s olezeným zadkem zase jí táhá planéty. A však jarmaky na Slovácku jsou známe svou živost a moc lidí při nich zažilo všelijaké radosti a zlosti. A to se podívajme, co nám tento jarmak přinesl. Jurka Plevůj byl pakléř a pagáža, jaký nebylo daleko široko. Kde jaký švindl provést, kde koho oblafnout, na to byl Jurka kanón. A však jeho nejlepší číslo bylo, že prodával na jarmaku holuby. Na tom by celkem nic nebylo. Ale háček byl v tom, že jednu páru holubů prodal najmén 20krát, protože mu vždycky doletěli zpátky. A tentokrát zase jí prodal holubky, řekl jim nazhledanou a vykřikl na klučiska. Jane, Joško, Francku, Ignácu, pojďte to oslavit, mám holubě na návštěvě. Šohaje se nedali dlouho pobízat a vpadli do hospody na špici. Tam chutno pojedli, vínečka popili a když už byli všetci pěkně rozkohvútení, tože půjdou na jarmak provést nějakou ledačinu. Najprv si vzali na mužku Turka. Jurka se optal, co stojí celá krychla tureckého medu, a když se dověděl, že pětistovku to štěl, aby mu usekl za 5 krajcarů. Však měl sotva čas uskočit, lebo sekáž mu letěl zrovna kolem ucha. Potom uvázali opíci na ozad hrkávku a ta se tak vyplašila, že se uškubla zetázka a Carmen zmetl za ňu. A když už dopálili kdekoho, povídá Janek. Kluci, co tady budem furt palundovat, pojďme na kyselé, Henka jsou teďka s ohárkama. Pojďme. Stejnak mám po tém víně žízeň jak velblůd, schvaloval nápad Jurka. Obstúplíš kopek s velikým řečnováním. Teti, dajte mě ohárek. A mě dajte 2. A mě také. Když Ignác dojedl ohárek baňatý, jak dyňu můdro pronésl. Teti, ale u vás je to přece jenom nejlacinější. Člověk sa toho ohárka nají, vody sa přitem napije a ještě si přitem aj ruky umije. A France, který měl po víně pálení, že sa napije tej kyselej vody a Jurka chtěl také vody a ještě vymýšlel. Tetko, a v čilně dajte ten největší ohárek, co máte ve škopku, ale musí být veliký, jak chudého mlaca cep. Tetka si vyhrnuli rukávy na jubce, chvílku šmátrali ve škopku, najednou se spokojeno zašůřili a pravili, ha, už ho držím, to je samec. A vytáhli z cípleho potkána velikého jak kočku, jenom mu z ocasa kyselá voda kapala. Jurka s očiskama vyplešenýma jak vajčiska, zbledl jak družbový žorec, lapl za břuch a ohryzek mu poskočil. Bolestnost zakňuča, ruka mu vyletěla jak šabla, pác tetku po chrbtě, kop do škopka, hnedka jeho obrůčky odletěli. Franckovi se počem si brklo, hepl za roh a ohárková voda z něho fíčala jak z kamenej žaby v zámeckém parku. Z Ignáca vyšlo, co zjedl před 14 dňama a Janek s Jožkou čapěli v ulice za počtu a kropili kopřivy. No, hotová průtrž mračen. Ohárková tetka se ale nedali jenom tak lehko poškvrnit. Vzali travnicu a šůst Jurku trháčama po ušách, jenom zapíšťal. Ale naježil se jak morák a drc tetku. Hnedka ji přeletěli přes tragač. No a to byla poslední partia, kterou tetka prohráli v ohárkové mariáši. Zlomená ruka. Chodba okresního súdu uviděla 5 paskřivců ještě dneska i bledých jak straková zeď. Žádná medicína na světě by jim lepší střevka nepropucovala jak ohárky tetky Zalátovej. Pán súdci přešli protokol, prohlédli si Jurku a tetku, která měli ještě ruku na šátku a pravili, chyby na obou stranách, pleva s ohledem na to, že šo aj zachovali, ale s divokou krví tož týden vězení podmínečně. A Salátová sa odkazujú na pořad práva civilního k úhrade lékařského ošetření. Tetka sa vymlúvali, že jim ten ohárek musela nejaká potvora hodit do škopka. Ale Francek jim důvěrno pošuškal do ucha. Teti, nic si z toho nedělajte. Také protáhnutí u doktora by stálo nějakou zlatku. Ale u vás jsme to měli všetci za 20 grajcarů.